0: ostatní. Politici si podle nich za svůj čas zaslouží spravedlivou odměnu. V Českém Švýcarsku je vše na dobré cestě. Hasiči snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Je možné, že ve čtvrtek vyhlásí likvidaci požáru. Někteří hasiči už se postupně vrátili na základny. Přes noc zůstává na místě 5 dobrovolných jednotek a hasiči ze 3 krajů. Musí zkontrolovat celé požářiště, pomáhají jim přitom termokamery. Během noci nad místem budou opět létat drony. Požár vypukl v sobotu odpoledne mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. Vyšetřovatelé už zjišťují příčinu požáru v Národním parku. Česká televize začne po radních vymáhat odškodné. Veřejnoprávní televize začne s radními ČT jednat o úhradě škody za fakt, že před 6 roky nezákonně odvolali dozorčí komisi a té televize pak musela uhradit odškodné. Celková škoda se podle dřívějších informací blíží 4 milionům korun. Podle nejvyššího soudu rozhodnutí rady není výkonem státní moci a odpovědnou tak je ČT. Podle soudu také nejde o omluvy. Právní omyl. Do rady České televize přitom znovu kandidují mimo jiných Pavel Matocha, Roman Bradáč, Luboš Ksaver Veselý a Jiří Šlégr, kteří v roce 2020 svým nezákonným odvoláním komise 4milionovou škodu televizi způsobili. Na Zlínsku finišují opravy bazénů na koupalištích. Řemeslníci teď pracují v krajském městě i v sousedních Otrokovicích.
1: Rekonstrukce 25 areálů zlínských městských lázní už byla absolutní nutností. Radnice vydala na generální opravu 9 milionů korun, teď mizí keramické obklady, nové budou vstupy do vody i folie, která pokryje dno a stěny bazénu. Plno fachmanů je také na dně bazénu na koupališti v sousedních Otrokovicích. Tam vyjde oprava na 2,5 milionu korun. Na obou místech by vodomilové měly stihnout ještě tuto blížící se sezónu. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: V pátek se na den vítězství zdarma otevře veřejnosti jinak nepřístupný Lichtenštejnský palác v Praze. Palác na pražské Kampě slouží jako reprezentační objekt státu. V minulosti v něm během cest do Česka bydleli třeba britská královna Alžběta II. Nebo japonský císař Akihito. Trasa prohlídky Lichtenštejnského paláce povede přes reprezentační salonky, zlatý a hnědý sál i další historické prostory s výhledy na Karlův most a siluetu Pražského hradu. Součástí návštěvy je i možnost vstupu do přilehlých prostor směrem k palácové zahradě, která navazuje na park Kampa. Vstup je bezplatný a není nutná předchozí registrace. Čtvrtek bude většinou oblačný, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a s teplotami kolem 14 stupňů na západě až po 23 stupně na Moravě.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Mám naději, že uslyšíš mě.

bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil brávkovi do očí, že mu dám kobzoli denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, to z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelška mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzený telefonní kabel. Loni metrak žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pri krtkům zaručuje. Na mojich pozemkách dosavadní práva, pri půda patří tému, kdo na ní pracuje, karamba. Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent z Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, karamba.

0: na bedně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Na výletní lodi s hantavirem by neměl být žádný Čech. Večer to na X uvedla hygienická služba. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem 3 lidé. Nakažených je zřejmě 8 dalších. Výletní plavidlo už vyplulo od Cap Verde a směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Do přístavu ostrova Tenerife by se loď měla dostat v sobotu. Na palubě je téměř 150 lidí, včetně posádky. Po připlutí na ostrov by měli všichni projít lékařským vyšetřením, pak by je měli jejich země přepravit domů. Zatím není jasné, odkud přesně se hantavirus na výletní loď dostal. Jde o vzácné dýchací onemocnění, kterému předcházejí bolesti hlavy, žaludku nebo horečka. Na nákazu zatím neexistuje léčba. Lidé a obce se můžou vyjádřit k dopadům těžby lithia v Krušných horách. Ministerstvo zveřejnilo dokumentaci k vlivu těžby zpracování rud na Cínovci na životní prostředí. Jakmile budou informace portálu České informační agentury životního prostředí zveřejněné na úřední desce Ústeckého kraje, začne 30denní lhůta na zaslání připomínek. Těžbu plánuje společnost Geomet. Rudu s obsahem lithia chce těžit hlubiny způsobem. Záměr je plánovaný na 30 let. Obyvatelé Teplicka se bojí dopadů na zdraví a kvalitu života. Upozorňují na nestabilní cenu lithia. Strach mají z nárůstu dopravy, zničení životního prostředí i statusu lázní a turistických cest. V Plzeňském kraji se s květnem rozjeli cyklobusy. Autobusy dovezou vyznavače cyklistiky i z Koly na Šumavu, do Českého lesa, Brd i na severní Plzeňsko. V jízdních řádech je ale i nová, dokonce mezinárodní autobusová linka, která sveze cyklisty i jejich kola.
1: Od 14. června začne v pracovních dnech jezdit třikrát denně autobus mezi Tachovem a bavorským městem Bernau. O víkendech bude končit až městečku Tischenreuth. Právě na víkendové spoje bude nasazovan dlouhý autobus pro 77 pasažérů s držákem na převoz až 5 kol. Na provoz téhle linky kraj finančně přispějí město Tachov a bavorský okres Tischenreuth. Jen doplním, že v Plzeňském kraji mají letos cyklobusy 15 tras. Na těch nejvytíženějších je za autobus připojen vlek pro 22 kol. Jezdit budou do poloviny října. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
0: Ostravský obvod Poruba začal s rozsáhlou proměnou zámeckého parku. Bude stát víc než 36 milionů korun. Novým prvkem bude v parku Altán o výměře 80 metrů čtverečních.
2: Altán bude mít asymetrický tvar, připomínající 6 zvlněných betonových kalichů. Mohou se v něm pořádat koncerty, hrát divadlo a bude vhodný i pro svatební obřady. Znamená to tedy, že prostor, který se nachází v bezprostřední blízkosti porubského zámku a zároveň je nedaleko místní radnice, už nebude jen průchozí místo, ale stane se místem, na kterém se budou lidé setkávat a odpočívat. Park je dlouho v neutěšeném stavu. Projekt proto počítá i s výsadbou nových dřevin a přibudou v něm také nové lavičky, osvětlení, stojany na kola a ohniště. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
0: Čeští hokejisté dnes zahájí vystoupení na švédských hrách. V Angelholmu nastoupí proti domácí reprezentaci. Výběr 3 korunek v tomto ročníku Euro Hockey Tour vyhrál všech 9 zápasů. Švédové mají v tabulce díky 9 výhrám náskok 13 bodů před druhým Českem. A už minulý týden si na českých hrách v Českých Budějovicích zajistili celkový triumf. Duel začne v Katena aréně od 19 hodin. Čtvrtek bude většinou oblačný, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a s teplotami kolem 14 stupňů na západě až po 23 stupňů na Moravě.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Brácho, pak, co pak? U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba, sůl, postel nebo kousek

se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až zásluhou aut, a to ze ksovej kol, ty všichni dobrý lidi zmizlou jako líp.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně. Napijte se. Tak on bude líp. Fakt? Líp.

0: u zpráv vás vítá Jiřina Součková. Nižší odměny pro politiky kumulující funkce platí. Potvrdil to ve svém nálezu Ústavní soud. Zamítl tak návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Ta se týká politiků, kteří působí paralelně v komunální a krajské samosprávě. Plnou odměnu od letoška vyplácí jenom jeden samosprávný celek, zatímco druhý ji snižuje na 40% částky. Soudce zpravodaj Martin Smolek říká, že úprava nezasahuje do práva na spravedlivou odměnu za práci.
1: A to samotné krácení je potřeba tudíž poměřovat nějakým legitimním cílem. Tady ten legitimní cíl se nabízí a je to úspora prostředků z veřejných rozpočtů, konkrétně z prostředků územních samospráv.
0: Skupina senátorů argumentovala mimo jiné tím, že souběh funkcí na krajské a obecní úrovni je běžný a přínosný. Politici si podle nich za svůj čas zaslouží spravedlivou odměnu. V Českém Švýcarsku je vše na dobré cestě. Hasiči snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Je možné, že ve čtvrtek vyhlásí likvidaci požáru. Někteří hasiči už se postupně vrátili na základny. Přes noc zůstává na místě 5 dobrovolných jednotek a hasiči ze 3 krajů. Musí zkontrolovat celé požářiště, pomáhají jim přitom termokamery. Během noci nad místem budou opět létat drony. Požár vypukl v sobotu odpoledne mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. Vyšetřovatelé už zjišťují příčinu požáru v Národním parku. Česká televize začne po radních vymáhat odškodné. Veřejnoprávní televize začne s radními ČT jednat o úhradě škody za fakt, že před 6 roky nezákonně odvolali dozorčí komisi a té televize pak musela uhradit odškodné. Celková škoda se podle dřívějších informací blíží 4 milionům korun. Podle nejvyššího soudu rozhodnutí rady není výkonem státní moci a odpovědnou tak je ČT. Podle soudu také nejde o omluvy. Právní omyl. Do Rady České televize přitom znovu kandidují mimo jiných Pavel Matocha, Roman Bradáč, Luboš Ksaver Veselý a Jiří Šlégr, kteří v roce 2020 svým nezákonným odvoláním komise 4milionovou škodu televizi způsobili. Na Zlínsku finišují opravy bazénů na koupalištích. Řemeslníci teď pracují v krajském městě i v sousedních Otrokovicích.
2: Rekonstrukce 25 areálů zlínských městských lázní už byla absolutní nutností. Radnice vydala na generální opravu 9 milionů korun, teď mizí keramické obklady, nové budou vstupy do vody i folie, která pokryje dno a stěny bazénu. Plno fachmanů je také na dně bazénu na koupališti v sousedních Otrokovicích. Tam vyjde oprava na 2,5 milionu korun. Na obou místech by vodomilové měly stihnout ještě tuto blížící se sezónu. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: V pátek se na den vítězství zdarma otevře veřejnosti jinak nepřístupný Lichtenštejnský palác v Praze. Palác na Pražské Kampě slouží jako reprezentační objekt státu. V minulosti v něm během cest do Česka bydleli třeba britská královna Alžběta II. Nebo japonský císař Akihito. Trasa prohlídky Lichtenštejnského paláce povede přes reprezentační salonky, zlatý a hnědý sál i další historické prostory s výhledy na Karlův most a siluetu Pražského hradu. Součástí návštěvy je i možnost vstupu do přilehlých prostor směrem k palácové zahradě, která navazuje na park Kampa. Vstup je bezplatný a není nutná předchozí registrace. Čtvrtek bude většinou oblačný, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a s teplotami kolem 14 stupňů na západě až po 23 stupně na Moravě.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště

S pod rukou umělce, který už nežije, šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.

do naší ulice auta a popílek, přiletěl motýlek 17 let, pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět.

z naší ulice auta a popílek, odletěl motýlek, 18 let, bylo nám do smutku.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Na výletní lodi s hantavirem by neměl být žádný Čech. Večer to na X uvedla hygienická služba. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem 3 lidé. Nakažených je zřejmě 8 dalších. Výletní plavidlo už vyplulo od Cap Vert a směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Do přístavu ostrova Tenerife by se loď měla dostat v sobotu. Na palubě je téměř 150 lidí, včetně posádky. Po připlutí na ostrov by měli všichni projít a lékařským vyšetřením, pak by je měli jejich země přepravit domů. Zatím není jasné, odkud přesně se hantavirus na výletní loď dostal. Jde o vzácné dýchací onemocnění, kterému předcházejí bolesti hlavy, žaludku nebo horečka. Na nákazu zatím neexistuje léčba. Lidé a obce se můžou vyjádřit k dopadům těžby lithia v Krušných horách. Ministerstvo zveřejnilo dokumentaci k vlivu těžby zpracování rud na Cínovci na životní prostředí. Jakmile budou informace portálu České informační agentury životního prostředí zveřejněné na úřední desce Ústeckého kraje, začne 30-denní lhůta na zaslání připomínek. Těžbu plánuje společnost Geomet. Rudu s obsahem lithia chce těžit hlubinným způsobem. Záměr je plánovaný na 30 let. Obyvatelé Teplicka se bojí dopadů na zdraví a kvalitu života. Upozorňují na nestabilní cenu lithia. Strach mají z nárůstu dopravy, zničení životního prostředí i statusu lázní a turistických cest. V Plzeňském kraji se s květnem rozjeli cyklobusy. Autobusy dovezou vyznavače cyklistiky i z Koly na Šumavu, do Českého lesa, Brd i na severní Plzeňsko. V jízdních řádech je ale i nová, dokonce mezinárodní autobusová linka, která sveze cyklisty i jejich kola.
2: Od 14. června začne v pracovních dnech jezdit třikrát denně autobus mezi Tachovem a bavorským městem Bernau. O víkendech bude končit až městečku Tischenreuth. Právě na víkendové spoje bude nasazovan dlouhý autobus pro 77 pasažérů s držákem na převoz až 5 kol. Na provoz téhle linky kraj finančně přispějí město Tachov a bavorský okres Tischenreuth. Jen doplním, že v Plzeňském kraji mají letos cyklobusy 15 tras. Na těch nejvytíženějších je za autobus připojen vlek pro 22 kol. Jezdit budou do poloviny října. No, z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Ostravský obvod Poruba začal s rozsáhlou proměnou zámeckého parku. Bude stát víc než 36 milionů korun. Novým prvkem bude v parku Altán o výměře 80 metrů čtverečních.
3: Altán bude mít asymetrický tvar, připomínající 6 zvlněných betonových kalichů. Mohou se v něm pořádat koncerty, hrát divadlo a bude vhodný i pro svatební obřady. Znamená to tedy, že prostor, který se nachází v bezprostřední blízkosti porubského zámku a zároveň je nedaleko místní radnice, už nebude jen průchozí místo, ale stane se místem, na kterém se budou lidé setkávat a odpočívat. Park je dlouho v neutěšeném stavu. Projekt proto počítá i s výsadbou nových dřevin a přibudou v něm také nové lavičky, osvětlení, stojany na kola a ohniště. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Čeští hokejisté dnes zahájí vystoupení na švédských hrách. V Angelholmu nastoupí proti domácí reprezentaci. Výběr 3 korunek v tomto ročníku Euro Hockey Tour vyhrál všech 9 zápasů. Švédové mají v tabulce díky 9 výhrám náskok 13 bodů před druhým Českem. A už minulý týden si na českých hrách v Českých Budějovicích zajistili celkový triumf. Duel začne v Katena aréně od 19 hodin. Čtvrtek bude většinou oblačný, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a s teplotami kolem 14 stupňů na západě až po 23 stupňů na Moravě.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: My čekali jaro a zatím...

hvězdy už nikdo nedívá. Z vysokolních lesů nám stála u dveří a hladoví ptáci přilétli za zvěří a stále blíž. Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

Jde dluhý průvod smutečních hostů na Slezsku, Ostravu od Cikorova mostu, až to se mnou sekne. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné.

sekne, až to se mnou definitivně sekne. S některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to se mnou šla hned a jak se starým McDonem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Jediné, co nevíme, si startku nebo spartu, bo bych tam nahoře v nebi nerad trhal partu. Na každý pad se buberu bandasku s rumem, borům nemůže už chodit, když pije se s rozumem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné,

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Žila hodně snů a poznala jsem svět. Už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet. A zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rozhlas. Zprávy v 6.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Nižší odměny pro politiky kumulující funkce platí. Potvrdil to ve svém nálezu Ústavní soud. Zamítl tak návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Ta se týká politiků, kteří působí paralelně v komunální a krajské samosprávě. Plnou odměnu od letoška vyplácí jenom jeden samosprávný celek, zatímco druhý ji snižuje na 40% částky. Soudce zpravodaj Martin Smolek říká, že úprava nezasahuje do práva na spravedlivou odměnu za práci.
2: A to samotné krácení je potřeba tudíž poměřovat nějakým legitimním cílem. Tady ten legitimní cíl se nabízí a je to úspora prostředků z veřejných rozpočtů, konkrétně z prostředků územních samospráv.
1: Skupina senátorů argumentovala mimo jiné tím, že souběh funkcí na krajské a obecní úrovni je běžný a přínosný. Politici si podle nich za svůj čas zaslouží spravedlivou odměnu. V Českém Švýcarsku je vše na dobré cestě. Hasiči snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Je možné, že ve čtvrtek vyhlásí likvidaci požáru. Někteří hasiči už se postupně vrátili na základny. Přes noc zůstává na místě 5 dobrovolných jednotek a hasiči ze 3 krajů. Musí zkontrolovat celé požářiště, pomáhají jim přitom termokamery. Během noci nad místem budou opět létat drony. Požár vypukl v sobotu odpoledne mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. Vyšetřovatelé už zjišťují příčinu požáru v Národním parku. Česká televize začne po radních vymáhat odškodné. Veřejnoprávní televize začne s radními ČT jednat o úhradě škody za fakt, že před 6 roky nezákonně odvolali dozorčí komisi a té televize pak musela uhradit odškodné. Celková škoda se podle dřívějších informací blíží 4 milionům korun. Podle nejvyššího soudu rozhodnutí rady není výkonem státní moci a odpovědnou tak je ČT. Podle soudu také nejde o omluvu. Vitelný právní omyl. Do Rady České televize přitom znovu kandidují mimo jiných Pavel Matocha, Roman Bradáč, Luboš Ksaver Veselý a Jiří Šlégr, kteří v roce 2020 svým nezákonným odvoláním komise 4milionovou škodu televizi způsobili. Na Zlínsku finišují opravy bazénů na koupalištích. Řemeslníci teď pracují v krajském městě i v sousedních Otrokovicích.
3: Rekonstrukce 25 areálů zlínských městských lázní už byla absolutní nutností. Radnice vydala na generální opravu 9 milionů korun, teď mizí keramické obklady, nové budou vstupy do vody i folie, která pokryje dno a stěny bazénu. Plno fachmanů je také na dně bazénu na koupališti v sousedních Otrokovicích. Tam vyjde oprava na 2,5 milionu korun. Na obou místech by vodomilové měly stihnout ještě tuto blížící se sezónu. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: V pátek se na den vítězství zdarma otevře veřejnosti jinak nepřístupný Lichtenštejnský palác v Praze. Palác na Pražské Kampě slouží jako reprezentační objekt státu. V minulosti v něm během cest do Česka bydleli třeba britská královna Alžběta II. Nebo japonský císař Akihito. Trasa prohlídky Lichtenštejnského paláce povede přes reprezentační salonky, zlatý a hnědý sál i další historické prostory s výhledy na Karlův most a siluetu Pražského hradu. Součástí návštěvy je i možnost vstupu do přilehlých prostor směrem k palácové zahradě, která navazuje na park Kampa. Vstup je bezplatný a není nutná předchozí registrace. Čtvrtek bude většinou oblačný, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a s teplotami kolem 14 stupňů na západě až po 23 stupně na Moravě.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6, po nich hezké ráno, přeje Adam Kuřica, je tady čtvrtek, 7. květen, doufám, že jste se dobře vyspali a teď už Jitka Zelenková, písnička Mít svůj kout.

Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém,

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté za malou chvíli Karel Zich a jeho paráda.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Který ostrov má v Evropě, prosím vás, nejpestřejší přírodu? Prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. Karel Šíp bude držet protestní jedlovku. Jak to dopadne, uslyšíme v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. A v naší první ranní čtvrteční hudební dvojici nabídnu písničky ze semaforského pásma Zuzana je sama doma. Více řeknu po půl sedmé. Teď už český Elvis Presley, Karel

0: Radio Český impuls, čtvrtek, 7. květen, do půl sedmé, další muzikále 60. až 80. Těšit se můžeme na Petru Černockou a píseň Koukej, se mnou si píseň Broukej. Jaké teď aktuálně máte ráno, co se u vás děje na obloze, jak to vypadá s teplotou, to vše mi můžete napsat. Číslo na náš WhatsApp je 734-787-981 a nebo napište na stejné číslo klasickou SMSku. Přeji hezké ráno a teď už Petra Černocká.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.

0: Zdravím vás z rádia Český impuls, přeji poklidné a ničím nerušené vstávání do nového dne. Před námi je čtvrtek s datem 7. května po půl sedmé. Skupina Balet zaspívá i Věra Špinarová ze show nejdřív Petra Janů a píseň Moje malá premiéra. Teď už ale rychlý přehled zpráv a přeji hezké ráno do naší redakce.
1: Hezký vstup do posledního pracovního dne tohoto zkráceného týdne. Českem se prohnaly bouřky, ve středních Čechách se objevila supercela. Vláda by měla podle Senátu aktualizovat právní rámec zajištění obrany Česka. Hygienici oznámili, že na výletní lodi s hantavirem zřejmě není žádný český občan. Ve věku 87 let zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou ve finále Ligy mistrů. V odvetném semifinálovém zápase na hřišti Bayernu Mnichov jim po úvodní výhře stačila remíza 1-1. No a na závěr počasí, dnes vytáhněte deštníky, na většině území totiž během dne zaprší. Naměříme 17 až 21 stupňů. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní čtvrteční hudební dvojce a ta nabídne písničky ze semaforského pásma Zuzana je sama doma. Pásmo písniček Zuzana je sama doma mělo premiéru v tento den roku 1960. Pojďme na něj společně zaspomínat. Jiří Suchý, Marnivá sestřenice a pak také Valdemar Matuška a nahrávka To všechno odnes čas. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. Za malou chvíli Helena Vondráčková a skladba Zblížení. České muzice let 60. až 80. se věnujeme i na našich facebookových stránkách. Pokud jste aktivní na této sociální síti, budeme rádi, když si vyhledáte naši adresu www.facebook.com/český impuls a přidáte si naši stránku mezi vaše oblíbené. Vám nic neunikne ani z našeho vysílání, protože my dost často právě v našem éteru čerpáme z našeho Facebooku. Ostatně podívejte se sami www.facebook.com/český impuls. Tam nás najdete, my hledáme stále nové příznivce, nové fanoušky našeho rádia.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Teskovej cez podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Hezké předsváteční čtvrteční ráno vám přeje Michael Ransdorf. Českem se prohnaly intenzivní bouřky. Nejsilnější bičovaly okolí Pardubic a Hradce Králové. U slab ve středočeském kraji se dokonce vyskytla i první výrazná supercela letošního roku. Tato izolovaná rotující bouřka vyprodukovala podle meteorologů i několika centimetrové kroupy a také přívalový déšť s krátkodobými úhrny kolem 20 litrů vody na metr čtvereční. Přehánky a bouřky donesou mraky i dnes. Teploty se nejčastěji usadí mezi 17 a 21 stupni. Na Moravě ale můžou spadnout na 12. Tam také stále platí výstraha před požáry. Na Zlínsku je proto například zákaz rozdělávání otevřeného ohně na volném prostranství. Hejtman Radim Holiš kvůli suchu a riziku požáru vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek. Navrhnul mu to ředitel zlínských krajských hasičů a Holiš s ním souhlasí.
2: Firmy, které hospodaří v lese, nesmí pálit klestí a rozdělávat ohně. Žádáme vlastníky obecních i jiných komunikací, aby zpřístupnili tyto komunikace pro případný přístup techniky v případě hašení. Souvisí to i s používáním pyrotechniky.
1: Zákaz platí ve Zlínském kraji až do odvolání. V Sofii proběhl protest proti plánovanému uzavření českého centra. Petici podle bulharské veřejnoprávní stanice podepsalo víc než 3000 lidí. České kulturní centrum v Sofii je před uzavřením po 77 letech fungování. Kromě pořádání debat nebo výstav v něm funguje také knihovna s více než 4000 tituly. Organizace spadající pod ministerstvo zahraničí už dříve oznámila uzavření center v Miláně, Stockholmu a Tbilisi. Rétorika ruských médií vůči Česku se mírně změnila. Úprava tónu komunikace nastala po změně české vlády. Všímá si toho novinář žijící v Moskvě Jiří Just. Ten v pořadu Rozstřel na zpravodajském serveru iDnes.cz poukázal i na vstřícnější postoj některých představitelů Ruské federace. Třeba tamní náměstek ministra zahraničí nedávno prohlásil, že Rusko by bylo ochotné vést s českými protějšky dialog.
3: Já si myslím, že to je vypouštění balónku předtím, než do Česka přijede nová ruská vyslankyně, paní Anna Ponomarojová. A tudíž Rusko se snaží trošku změnit asi ten tón těch vztahů a proto se objevují v ruských médiích jisté náznaky, že ano, my vidíme, že se změnila vláda.
1: Že by se ale razantně změnily diplomatické vztahy mezi Českem a Ruskem, novinář Jiří Just neočekává. No a na závěr zpráv počasí, zkrácený pracovní týden uzavřeme dnes za deštivého počasí, výjimečně dorazí i bouřky, teploty se budou pohybovat okolo 19. To byly zprávy a Michael Ransdorf, vy nás ale poslouchejte i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 7 hodině, Ježíši Maria, už bych předbíhal. 3 minuty po 7, Mišáku, děkujeme za zprávy, budeme se na tebe těšit opět za půl hodiny. Ty přineseš krátký přehled právě zprávy. Já jsem Adam Kořica, přeji hezké čtvrteční ráno s datem 7. května, jak říkal kolega, předsváteční ráno. A teď už česká muzika, ale 60. až 80. Stáňa Petra Spáleného. V ranním tématu nás budou zajímat vaši domácí mazlíčci. Více za chvíli.

0: Na minutu 7:45 Český impuls rádio pro radost ze života. Koukám na vaše textovky ohledně počasí. Ty nově posíláte na náš WhatsApp 734787981. To je číslo k nám. Už teď koukám, že nás zdraví z Plzně paní Stáňa, která hlásí zataženo, nefouká, v noci pršelo, 12 stupňů. Paní Stáňa nám opět vyfotila i svůj pohled do krajiny, který takhle po ránu vidí. Děkujeme za fotku, je tam opravdu taková, jako řekl bych, až možná trochu mlha, opravdu zataženo. Dále koukám, že nás na našem WhatsAppu zdraví pan Jiří Zičínská, který hlásí zataženo 13 stupňů a vypadá to skoro úplně stejně jako v Plzni, protože i pan Jiří nám poslal fotku. No a samozřejmě, pokud byste neměli WhatsApp, tak můžete napsat klasickou SMSku, jako to udělala paní Helča z Kraslic, která hlásí 12 stupňů, dodává, že trochu jim tam prší. Dobré ráno z Němice přeje pan Zbyněk, který hlásí zataženo a 16 stupňů. Moc děkuji za spolupráci a teď si pojďme říci, co nás čeká, co nás nemine.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Já na to mám. Píseň skupiny Natural je v naší čtvrteční ranní impulzovic krabičce. Více prozradí Petr Janda a to po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní typy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. U někoho doma to štěká, u jiného mňouká a někde to klidně i syčí nebo řechtá. My se v tématu dne budeme zajímat o vaše domácí zvířecí členy rodiny, pokud máte čtyřnohého miláčka, klidně i třeba hada bez noh, tak samozřejmě můžete volat, to není nějak jako ohraničené to ranní téma, zjišťujeme, jaké zvířátko máte doma. 604 111 211, to je číslo k nám, první reakce, komentáře zhruba za takových 5-6 minut, máme minutu po 7:45. A teď už zase česká muzika, ale 60. až 80. Dalibor Janda, píseň Hráli jsme kličkovanou. Dobré ráno i vám.

0: Přeji dobré ráno, do půl osmé vaše reakce do ranního tématu. U někoho to doma štěká, u jiného mňouká a někde to klidně i syčí nebo řechtá. Zvířata jsou zkrátka součást rodiny. Dnes ráno zjišťujeme, jaké zvířecí parťáky máte doma vy, naši posluchači. A otázka je jednoduchá. Máte doma zvířecího člena rodiny?
1: Mám doma 4 moskevský strážní psy nebo fenečky. První se jmenuje Aisha, druhá Betty, třetí Anabelka a ta nejmladší, nejmenší se jmenuje Kesinka a je to největší růd.
2: My máme doma pejska, Betinku, máme ji teda ve střídavce s bývalkou a dneska má 12. narozeniny, takže Betinko všechno nejlepší a ještě mnoho let, aby tady s náma byla, protože tě milujeme. To je ten nejkrásnější pes na světě, je to Yorkshirek, který má 2 kila živý váhy, takže šlachovitý zabiják, který se každý bojí a ona to dobře ví. A všem přeju krásné ráno.
0: Hezké ráno i vám, jaké zvířátko máte doma, jak se jmenuje? Jaký je jeho příběh, jak se k vám domů dostalo, kdy vás vaše zvíře naposledy opravdu pobavilo, spí s vámi v posteli nebo má svoje místo, kdo ho u vás doma nejvíc rozmazluje. Stále můžete volat, odpovědět na tyto otázky 604 111 211, to je číslo k nám. Do půl osmé naše další muzika, ale 60. až 80. Přeji hezké ráno.

0: 59.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
7: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
8: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
7: Fakt?
8: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
7: Tak jedeme.
8: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
7: Kdo na to jde
8: od ESA, koupí auto od ESA.
9: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: 4 minuty po půl osmé, Český impuls, rádio pro radost ze života. Hezké ráno od Řípu, z mě těše přeje paní Dáša, která hlásí 11 stupňů po dešti, zataženo. V Jemnici máme paní Vlaďku, která hlásí pod mrakem a 13 stupňů. Dáme děkuji za spolupráci, hezké ráno. Vaše další textovky ohledně počasí sbírám na našem WhatsAppu 734-787-981, to je číslo k nám, nebo můžete napsat klasickou SMSku. Máme 4 minuty po půl osmé, naproti mě je kolega Michal Ransdorf, to znamená, že na řadě jsou nejnovější zprávy. Dobré ráno, Mišáku.
1: Dnešní čtvrtek je díky zítřejšímu svátku takový malý pátek. Hezký vstup do něj vám přeje Michael Ransdorf. Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku z nejvyššího na třetí. Policie začala prověřovat IT zakázky, které v letech 2023 až 2025 zadala Ministerstva práce a místního rozvoje. Lidé a obce se budou moci vyjádřit k dopadům těžby lithia v Krušných horách. Od začátku května zahynulo na Ukrajině kvůli bojům nejméně 70 civilistů. Tenisté Kopřiva, Siniaková, Plíšková a Valentová postoupili v Římě do druhého kola. No a na závěr tu máme taky počasí, deštníky dnes vezměte sebou, odpoledne přijdou od západu přehánky a ojediněle také bouřky. Do toho teploměry ukážou 17 až 21 stupňů. Krátké zprávy vám přinesl Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Ital nezná ten zázrak a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřo knedlo zélo.

0: 8:15 Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme čtvrtek, datem 7. května. Přeji hezké ráno. Na řadě naše impulzovec Krabička, skupina Natural, píseň Já na to mám. No a jak to o stoletou písní šlo, její vzestupy nám teď přiblíží zpěvák Petr Janda. Máme 8:15, přeji hezké ráno.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Na písničku, kterou uslyšíte, se na dlouhá léta zapomnělo. Probudila ji až televizní reklama, jmenovala se Já na to mám a hrál ji tancovačkový rockband Natural, který znali ze zábav posluchači od Chebu až ke hlavě. Text je velmi vtipný, mě to vždycky pobavilo. Škoda, že měli jenom jednu takovou písničku, ale na druhé straně, kolika takovým tancovačkovým kapelám se povede mít alespoň jeden takovýhle hit.

0: Hezké ráno, blíží se nám 7:00, na řadě jsou teď do zpráv celou vaše další reakce v rámci ranního tématu. Zjišťujeme, jestli máte doma zvířecího člena rodiny, jak se jmenuje, jaký je jeho příběh, jak se k vám domů dostalo vaše zvíře, kdy vás vaše zvířátko naposledy opravdu pobavilo, spí s vámi v posteli nebo má svoje místo, kdo u vás doma nejvíc rozmazluje.
1: Já mám pejska rokšírka, jeho maminka byla pravá rokšírka, ale tatínek neznámý, ale je to prostě kluk Kuliferda, mám ho strašně rád, už mám 8 let.
2: My máme doma takovou malou zoologickou zahradu, řekla bych. Máme kočičky, německou maškarádu Miu, maňskou Mivali Kairu, Karla, Vaška, Garfieldova, máme americkou červenou užovku, to je Pepa, a nakonec 3 labradory, Albi, Barry a Rony.
0: A jak to vypadá u vás doma se zvířaty? Pozor na mysli, mám ty čtyřnohé miláčky, stále můžete volat 604 111 211, toto je číslo k nám, do zpráv celou naše další písničky let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: A hezké ráno vám u nich přeje Michael Ransdorf. Požár v Českém Švýcarsku počítá poslední hodiny. Někteří hasiči se začínají vracet na základny. V akci jsou ale pořád ještě termokamery. Přes noc také nad požářištěm stále létaly drony. Na místě zůstalo 5 dobrovolných jednotek a hasiči z Libereckého, Středočeského a Karlovarského kraje. Požár sužuje České Švýcarsko už od soboty, před chvílí ale hasiči snížili stupeň poplachu na 2. ze 4 možných. Mluvčí ústeckých hasičů Tomáš Kalvoda si myslí, že je vše na dobré cestě a jeho kolegové by dnes možná mohli vyhlásit takzvanou likvidaci požáru. Problematické zůstávalo už jen jediné místo. Oheň vzplál v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru před 4 lety. Policejní vyšetřovatelé teď místo prochází se speciálně vycvičenými psy, s nimi zjišťují, jestli oheň vzplál úmyslně nebo z nedbalosti. Zásahu hasičů pomáhalo v posledních dnech i počasí. V Českém Švýcarsku totiž zapršelo v noci na dnešek i na včerejšek. Jinde v Česku ale požáry stále hrozí. Meteorologové před nimi varují do odvolání Moravu a Slezsko. Supermarkety zůstanou zítra zavřené, svátek Dne vítězství totiž spadá mezi ty, u kterých zákon zakazuje prodej obchodům s rozlohou nad 200 metrů čtverečních. Kromě supermarketů tak neotevřou ani hobby markety nebo prodejny s nábytkem. Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky. Uzavření prodejen na den znamená ale pro obchodníky výpadek v řádu milionů korun. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce. Ta v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty. Nová lávka z Česka do Polska přes řeku Olši už má nové jméno. Tisíce lidí v Karviné a sousední polské obci Hažlach rozhodli o názvu Sousedská lávka. Do hlasování se zapojilo 30 tisíc lidí. Pro vítězný návrh se vyslovilo téměř 63% z nich.
2: Česky Sousedská lávka, polsky Kladka Sončecka. Spojuje karvinskou část Louky s částí polské obce Hažlach Pogvizdův. Je symbolem dobrých sousedských vztahů nejen mezi lidmi z obou stran břehu Olše, ale i mezi Českou republikou a Polskem a má praktický význam pro pěší i cyklisty. Lidé zde proudí oběma směry. Obě obce spolu totiž spolupracují a na tomto místě jim proto záleží. To dokázal i velký zájem o vyhlášenou anketu. Jako první vítězný název Sousedská lávka navrhla paní Martina Půšová. Eva Panošová, Karviná.
1: No a na závěr taky počasí. Dnes vytáhněte deštníky, na většině území totiž během dne zaprší. Naměříme 17 až 21 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Zůstaňte věrní našemu rádiu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině na řadě jsou Linda s Pavlem, píseň Kdo nespívá, nemá hit. Svátek slaví pánové se jménem Stanislav, přejeme vše nejlepší, já jsem Adam Kuřica, přeji hezké ráno.

0: Za 4 minuty, 8:45, tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. 734-787-981, to je číslo na náš WhatsApp, případně SMS bránu, kde sbírám textovky ohledně vašeho počasí. Dobré ráno z Neratovic, přeje paní Eva, která hlásí zataženo a 12 stupňů. Přeje všem hezký den, tak hezké ráno i vám, paní Evo.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Čtvrtek, 7. květen, naše další hudební dvojce nabídne zelené písničky. Ono to svádí k tomu, že zelené písničky na zelený čtvrtek, které si vždycky hrajeme o Velikonocích. Každopádně na zelený čtvrtek si musíme ještě nějaký ten čtvrtek, pátek počkat zase na příští Velikonoce. My ale jsme vybrali zelenou muziku, protože se něco událo v tento den roku 2008, co takto prozradím po 9:30. Dnes večer nabídneme hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme po 19. hodině. Dnes se dám konečně do a 3 tečky. Budeme rádi, když tuhle tu větu doplníte. Je na našem Facebooku www.facebook.com/Český impuls. Tam nás najdete. Těšíme se na vaše komentáře. Za 3 minuty, 8:45, čtvrtek, 7. květen. Přeji hezké ráno a teď už Přátelství na Entou. Píseň Petra Nováka, skupiny George and the Beethovens.

0: Den, blíží se 8:30, u někoho doma to štěká, u jiného mňouká a někde to klidně i syčí nebo řechtá. Zvířata jsou zkrátka součást rodiny a my zjišťujeme, jestli i vy máte nějakého svého domácího mazlíčka.
1: Já mám zvířátko, rexíčka, malýho psíčka. Zdravím všechny posluchače.
2: Zdravím, dobrý ráno, já mám kočičky, mám Honzíka a Salinku. Zdravím všechny milovníky koček, protože kočky jsou totiž nejvíc.
0: Ať už jste milovníci koček, psů, papoušků nebo třeba klidněji hadů, ozvěte se nám 604-111-211, zjišťujeme, jaké zvíře máte doma, jak se jmenuje, jaký je jeho příběh, jak se k vám domů dostalo, kdy vás vaše zvířátko naposledy opravdu pobavilo, spí s vámi v posteli nebo má svoje místo, kdo ho u vás doma nejvíc rozmazluje. Blíží se 8:30, zprávy, krátké zprávy, si chystá kolega Michal Ransdorf a já pouštím naši muziku.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.

0: půl deváté Český impuls rádio pro radost ze života. Přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční ráno, 7. květen. Za malou chvíli Michal David, český hitmaker a písnička Showman. Ještě předtím ale náš zpravodajský guru, kolega Michal Ransdorf. Michale, dobré ráno, tak co tam pro nás máš?
1: Hezké čtvrteční ráno. Českem se prohnaly bouřky, ve středních Čechách se objevila supercela. Policie prověřuje IT zakázky na ministerstvech práce a místního rozvoje z let 2023 až 2025. Hygienici oznámili, že na výletní lodi s Antavirem zřejmě není žádný český občan. Na východě Lotyšska se zřítily dva cizí drony, jeden z nich mohl narazit do skladu ropy. A fotbalisté Paris Saint-Germain jsou ve finále Ligy mistrů, v odvetném semifinálovém zápase na hřišti Bayernu Mnichov jim po úvodní výhře stačila remíza 1-1. No a na závěr počasí, zkrácený pracovní týden uzavřeme za deštivého počasí, výjimečně dorazí i bouřky, teploty se budou pohybovat okolo 19. Hezký den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Za 4 minuty, 9:15, Český impuls, rádio pro radost ze života, jak jsem sliboval, zelené písničky v naší další hudební dvojici, tak i konám. No a máme čtvrtek, 7. květen, a v tento den, roku 2008, si představte, že fotbalová Slávie slavnostně otevřela nový stadion v Edenu, hrála s anglickým univerzitním mužstvem z Oxfordu, dneska v Edenu už se pořádají běžně i koncerty, je to tak vlastně, že řekl bych, že Eden je taková nová O2 arena, jo, každopádně zelená muzika. František Ringo Čech, píseň Zelená je tráva a pak taky Zelené údolí Jiřího Korna. Máme za 3:45.
1: Hudební dvojice
2: Aneb, co mají písničky společného?

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké ráno, čtvrtek, 7. květen, blíží se 9. hodina, chystáme už zprávy v celou, ještě předtím, ale další reakce do ranního tématu, dnes vás volá opravdu spousta, bavíme se totiž o domácích zvířátkách a zajímá mě, jaké zvířecí parťáky máte doma vy, naši posluchači.
1: Zdravím, dobrý ráno, já mám kočičky, mám Honzíka a Salinku, zdravím všechny milovníky koček, protože kočky jsou totiž nejvíc.
2: Já mám doma tři zvířátka, dvě kočičky a jednoho koně. Kočky se jmenujou, jedna se jmenuje Cvok, druhá se jmenuje Tygr. A ten poníček, to je malinký poníček, který je veliký asi jako stůl vysoký. Je to neuvěřitelně krásný zvíře a je kamarádská a všechny zvířata jsou nádherný.
0: Děkujeme za vaše reakce. Máme za sebou, řekl bych, takové jako rádiové chcete mě. My jsme rádi, že jste opět volali a řekli jste nám, jak to u vás doma vypadá, co se zvířat týče. No a do zpráv celou do 9. další muzika, ale 60. až 80.
3: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko, rozbité vázy ze tvých

0: Radio Český impuls. Zprávy v 9.
1: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné dopoledne. Mobilní telefony zaplavují další podvodné zprávy. Tváří se, že je posílá policie. Adresáti mají do 3 dnů zaplatit za dopravní přestupek. Ve zprávě je internetový odkaz, který vyzývá k vyplnění osobních údajů a informací o autě. Po přesměrování na internetové bankovnictví ale lidé přicházejí o peníze. Ty končí na zahraničních účtech. Policie před šmejdy varuje a připomíná, že nikdy neposílá podobné zprávy do mobilu. Souzený psychiatr Cimický pořád léčí ženy. Soud ho přitom už dvakrát uznal vinným ze sexuálních útoků a vydírání desítek žen. Pokračování praxe mu umožnilo odvolání proti rozsudku z minulého týdne. Rozhodnutí soudu kvůli tomu zůstává nepravomocné. Úřady tak na Cimického musí nahlížet jako na nevinného. K tomu, aby kterýkoliv lékař mohl ordinovat, musí být členem České lékařské komory. Podle jejího mluvčího Michala Sojky ale nemá organizace jak zasáhnout. Přímo komoře si totiž na Cimického nikdo nestěžoval a sdružení tak nemá na základě čeho zahájit disciplinární řízení. Psychiatr tak dál pracuje v domovně Laguna ve Středočeských Psárech. Ředitel zařízení Jakub Adam k serveru iNES.cz řekl, že až bude Cimický odsouzený a nebude moct ordinovat, zařídí se jinak. Historicky se ale má prý s psychiatrem dobré zkušenosti. Soud ale minulý týden Cimickému přiřkl vinu ve všech 39 bodech obžaloby, potrestal tak 78-letého psychiatra 5 lety za mřížemi a 10-letým zákazem činnosti. Mladí vyměnili klasické cigarety za ty elektronické a čtvrtina studentů je na nikotinu závislá. Ukázal to výzkum společnosti GTS Alive mezi studenty. Podle jejího ředitele Radka Šicha u nikotinových výrobků už nedominují klasické cigarety. Několikrát týdně si zapálí 4% teenagerů.
2: Daleko více rozšířené jsou elektronické cigarety, takzvané vapy. Právě elektronické cigarety denně konzumuje více než pětina studentů pod 18 let. Velká většina elektronických cigaret dostupných na českém trhu přitom obsahuje nikotin.
1: Druhým nejužívanějším nikotinovým výrobkem jsou u mladých nikotinové sáčky. Čtvrtina teenagerů podle průzkumu také minimálně několikrát týdně pije energetické nápoje. Za to často diskutovaný kratom je spíše minoritní záležitostí. Pravidelně ho užívá 1 až 2% studentů. No a co nám dnes nabídne počasí? Deštníky dnes vezměte sebou, odpoledne přijdou od západu přehánky a ojediněle znovu také bouřky. Do toho teploměry ukážou 17 až 21 stupňů. Hezký den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 9:05, opět se hlásí Adam Kuřica. Přeji hezké čtvrteční dopoledne s datem 7. května a teď už Dalibor Janda, píseň Tisíckrát krásnější.

0: 4 minuty po 9:45 Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Jiří Helekal, píseň od Žampionu k bedle. Čtvrtek, 7. květen, na Facebooku zjišťujem, do čeho se dneska konečně dáte. Tak co jste třeba odkládali a co už nestrpí další odložení a musíte to dneska udělat. Já už teď koukám na náš Facebook, respektive na našem Facebooku zjišťujeme, do čeho se dneska konečně dáte. Pan Lumír Urban píše, do pohody, protože mám před sebou 3 dny volna. Tak to samozřejmě je povolené, pane Lumíre. Užívejte prodloužený víkend. Paní Jiřina Splavcová píše, vyřídit si něco důležitého na úřadě. Pan Stanislav Holan píše, těžké pohodičky, 3 dny volna, úžasný. Paní Věra Seberová píše, šití pyžámek pro vnučka, tak to je hezký. Paní Ivanu Vondráčkovou čeká žehlení. Tak dnes se nám konečně do a 3 tečky. Doplňte to, a to na našem Facebooku www.facebook.com/český impuls. Tam nás najdete. Za malou chvíli Jiří Helekal, píseň od Žampionu k bedle.
1: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90.

0: Řád. Penny. Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Minuta po půl desáté, Český impuls, rádio pro radost ze života. Já koukám na náš WhatsApp z Českého Těšína, kde je 17 stupňů zataženo. Nás zdraví paní Ivana společně s panem Jindřichem. My posíláme pozdravy do Českého Těšína. Děkuji za SMSku na WhatsAppu. Máme minutu po půl desáté a na řadě je Josef Kemmer a píseň Čistý štít.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

s pozlacenou veteší. Jsem starý klaun.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 7. květen, přeji hezké dopoledne do 10. za malou chvíli Naďa Urbánková a písnička Prázdný expres. V ranním tématu jsme řešili, že u někoho z vás to doma štěká, u jiného mňouká, někde to klidně i syčí nebo řechtá. Zvířata jsou zkrátka součást rodiny a dnes ráno jsme zjišťovali, jaké zvířecí parťáky máte doma vy, naši posluchači. Zajímalo mě, jak se jmenuje váš domácí mazlíček, jaký je jeho příběh, jak se k vám domů dostal, kdy vás vaše zvíře naposledy opravdu pobavilo, spí s vámi v posteli nebo má svoje místo, kdo ho u vás doma nejvíc rozmazluje.
1: Máme doma našeho miláčka, čivavu Tediška, a jasně, že spí s náma v posteli, jak jinak. Buď se mnou, nebo se synem, anebo s oběma. Záleží na tom, jak jsme doma.
2: My máme doma dva mazlíčky. Jeden je chameleon jemenský, jmenuje se Chamri, a druhý je náš milovaný miláček, pejsek, rasy Jack Russell, a je to náš milovaný Denísek. Je to naše láska.
3: Já bych vám chtěla představit naši psí slečnu Stelinku. Je to Stafford, křížený s argentinskou dogou. 45 kg živé váhy. Zabírá 3/4 postele, protože samozřejmě nebude spát v pelíšku. Je to fenečka, která pochází z útulku. Milionový pes, 100% kamarád.
2: Ahoj, my máme doma labradora. Jmenuje se Merlin. A nemůžeme jít ven s krabicí, pytlem se sáčkama, s odpadem, s plastama, protože jak něco máme takového v ruce, tak nám to hnedka vezme a čeká u branky a jdeme do kontejneru a pak na vycházku.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Stavební Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebním Dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Sázím se, o co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají mé dívce in. Dámy voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké dopoledne. Lupiči v Praze vyzkoušeli lehkou cestu k penězům. U obchodního centra v Kunraticích odpálili bankomat. Kriminalisté z pyrotechniky zatím prochází místo činu. Podle posledních informací se u supermarketu nikdo nezranil. Pachatelé zatím spravedlnosti unikají, hledají je ale psovodi a vrtulník s termovizí. Kolik peněz si z bankomatu odnesli, zatím není jasné. Bankomatoví fantomové přitom udeřili v hlavním městě podruhé za krátkou dobu. Poslední místo činu přitom nebylo tak daleko. Zhruba 5 kilometrů od dnešní exploze se nachází ulice, ve které o Velikonocích vybouchly hned dva bankomaty. Zloději pak vzali všechny bankovky a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. Tyto pachatele se ale detektivům povedlo zadržet po týdnu od jejich činu. Policisté obvinili 3 cizince z krádeže a zadrželi je ve vazbě. Peníze v bankomatech jsou přitom celkem důmyslně střežené. Bankovky se například po násilném vniknutí do přístroje obarví tak, že s nimi pak nejde platit. Na východě Lotyšska se zřítily 2 cizí drony. Jeden bezpilotní stroj mohl narazit do skladu ropy. Podle lotyšských médií drony přiletěly z ruského území, ale to nutně neznamená, že se jedná o ruské stroje. Podobné incidenty v minulosti způsobily ukrajinské drony, které útočily na ruské přístavy ve Finském zálivu. Úřady v Lotyšsku vydaly varování před ohrožením vzdušného prostoru ve 3 okresech ležících u hranic s Ruskem. Dopady války na Blízkém východě Čechům nadále prodražují hypotéky. Průměrná nabídková sazba u tuzemských bank činila na počátku května 5,19%. Bez uklidnění ve světě nelze podle analytiků očekávat rychlý návrat k levnějším úvěrům. Banky budou podle nich potřebovat jasný signál, že se ekonomická situace dlouhodobě zlepšuje. Pro klienty s blížícím se koncem fixace to znamená řešit situaci včas. Vyplatí se začít jednat i několik měsíců před koncem fixace, aby byl prostor pro individuální nabídky bank nebo reakci na případné změny na trhu. Válka s Íránem rozděluje Trumpovi republikány. Jedna strana nekompromisně žádá ochranu Izraele. Další křídlo zastánců America First odmítá v nekonečném konfliktu na Blízkém východě utrácet další miliardy. V informacích je zmatek, většina řadových Američanů vojenské operace na Blízkém východě zásadně odmítá.
2: Předvolební heslo prezidenta Trumpa, že Amerika bude na prvním místě, v tomto případě neplatí. Spor o budoucnost americké role na Blízkém východě se prohlubuje. Nesouhlas veřejnosti i politiků umocňuje prudký nárůst pohonných hmot a obavy z globální recese. Rozkol je patrný nejvíce u mladších republikánů, kde sympatie k Izraeli a podpora vojenských operací klesly na minima. Americký ministr zahraničí Rubio oznámil ukončení hlavní fáze války. Napětí v regionu a spory o tom, kdo dosáhl vítězství, ale pokračují. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: A jdeme na počasí. Dnes vytáhněte deštníky, na většině území totiž během dne zaprší. A vedle toho taky naměříme 17 až 21 stupňů. Hezký den vám přeje Michael Ransdorf.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 10. hodině se opět hlásí Adam Kuřica. Přeji hezké čtvrteční dopoledne s datem 7. května a teď už posílám Lenku Filipovou a písničku Zamilovaná.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 7. květen, přeji hezké dopoledne, do 10:30, Dalibor Janda a písnička Vždycky jsem to já. Víte, kde hledat Blatské muzeum a na jaké památky láká turisty? Na otázku odpoví dnešní díl pořadu Máme Česko rádi, a to o 10:30.
1: Slyšíš, Maxe, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind, čokoládové pralinky Lindor 200 gramů. Za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
4: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
5: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek, 7. květen, přeji hezké dopoledne. Doufám, že si ho užíváte s naší českou muzikou let 60. až 80. Dále se můžeme mimo jiné těšit i na Hudební dvojici. Ta spojila písničky z roku 1976. Teď už ale vyrážíme do Soběslavy, startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Jihočeská Soběslav leží na soutoku Lužnice a Černovického potoka 18 kilometrů jižně od Tábora. Má bohatou a zajímavou historii. První zmínka o ní je z konce 13. století, kdy patřila rodu Rožumberků. Na místním hradě pak úpěl ve vězení král Václav IV. My dnes ale nevyrazíme na hrad, nýbrž jinam. Kam to poví náš znalec Česka Miroslav Tausik z Klubu českých turistů Praha. Dobrý den, Mirku, tak co nám v Soběslavi ukážete?
3: Zdravím vás, Hanko, a samozřejmě také naše posluchače. Já vás v Soběslavi vezmu do Rožimberského domu a také do Smrčkova domu. V nich se nachází expozice místního Blatského muzea.
2: Předpokládám, že každý z domů nabízí něco jiného a ten Rožimberský, že má určitě něco společného s Rožimberky.
3: A předpokládáte jako vždy správně. Dům vznikl někdy v druhé polovině 15. století a v 16. století ho koupil Petr Vok z Rožimberka. K němu koupil i dva sousední domy a spojil je jeden. Tím vznikl pohodlný palác, ve kterém často Petr Vok pobýval. V roce 1904 pak zakoupilo dům město a od té doby slouží jako muzeum. Jeho sbírky se ale již Petra Voka ani Rožimberků netýkají.
2: Ne, a čeho tady?
3: V Rožimberském domě je expozice Příroda táborská, kde se dozvíme třeba i to, která zvířata na Táborsku už vyhynula.
2: A která to jsou?
3: No, která by to tak mohla být? Rys, medvěd a kočka divoká.
2: A ten Smrčkův dům?
3: Ten je jediným dochovaným renesančním domem v Soběslavi. Uvnitř představují každodenní život lidí v oblasti Blat a Kozácka, tedy severního Táborska. Uvidíte model blatského statku a ostaneme se tu i ve skutečné blatské vesnici, kde si můžeme prohlédnout, jak byly vybavené domácnosti našich prababiček. Vyhlášená je hlavně zdejší kolekce blatských a kozáckých krojů.
2: Anna Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Český impuls.

promiň, jsem na dně, zůstal jsem sám a sám.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak větmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůr.

ty mu scháníš larvy a si dol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: oslovím tě hlasem.
1: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se 11. hodina, po zprávách už se na každou z vás těší kolega Honza Benešovský. Já jsem Adam Kořica. Ještě předtím, než ale vypnu pro dnešní den svůj mikrofon tady na rádiu Český impuls, tak uvedu naši čtvrteční dopolední hudební dvojici a ta nás přenese do roku 1976. Čeká nás song Jany Kratochvílové a pak nás také nemine Řeka zázraků Hany Zagorové. Z mojí strany je to už úplně vše. Loučím se za sebe, přeji poklidný čtvrtek s datem 7. května i nadále si užijte dopoledne s naší muzikou let 60. až 80. a já se na každého z vás budu těšit zítra ve sváteční den, sváteční ráno. Rozjedeme společně po 6. Do té doby se opatrujte a mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Byla klubu za 8,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Hudební dvojice
10: Anet, co mají písmo?

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
3: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné dopoledne. Na nádraží v Ústí nad Labem narazila lokomotiva do stojícího osobního vlaku. Záchranáři odvezli 3 lidi s lehčím zraněním do ústecké nemocnice. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky incident nemá vliv na dopravu na železničním koridoru z Prahy přes Ústí do Děčína. Omezený je provoz na místě. Okolnostmi a příčinami nehody se zabývá kriminální policie. S omezením už také jezdí vlaky na trati mezi Štramberkem a Kopřivnicí na Novojičínsku. Tam včera vykolejil vagon nákladního vlaku. Škoda nehody přesahuje 6 milionů korun. Hasiči v Českém Švýcarsku smotávají hadice. Během dopoledne chtějí požářiště přidat správě Národního parku. Ještě ráno bylo na místě 7 profesionálních jednotek a 4 dobrovolné. Ústeckým hasičům pomáhali i ti z Libereckého, Středočeského a Karlovarského kraje. Teď už na místě pátrají kriminalisté a kynologové se psi po tom, co požár způsobilo. Zjišťují, jestli mohla za plameny stát nedbalost nebo úmysl. Oheň vzplál v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru v roce 2022. Ten se tehdy povedlo zlikvidovat za 3 týdny. Požár sužující České Švýcarsko od soboty ale zasáhl 10x menší území. V Českém Švýcarsku je tady už s velkou pravděpodobností vyhráno, před požáry ale pořád varují meteorologové. Kvůli suchému počasí by lidé na Moravě a ve Slezsku neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Měli by také úsporně hospodařit s vodou. Na prodloužený víkend můžeme odložit deštníky. Třídenní volno bude převážně slunečné. Pršet bude jen výjimečně. Dnes nás ale ještě během dne může chytit přeháňka nebo bouřka. Zítra bude ještě chladněji, teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů. Během soboty se začne oteplovat a v neděli bude místy i přes 25 stupňů Celsia. Víc pršet by mělo zase na začátku příštího týdne. No a na Zlínsku ještě platí zákaz rozdělávání otevřeného ohně na volném prostranství. Hejtman Radim Holiš kvůli suchu a riziku požáru vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek. Navrhnul mu to ředitel zlínských krajských hasičů a Holiš s ním souhlasí.
4: Firmy, které hospodaří v lese, nesmí pálit klestí a rozdělávat ohně. Žádáme vlastníky obecních i jiných komunikací, aby zpřístupnili tyto komunikace pro případný přístup techniky v případě hašení. Souvisí to i s používáním pyrotechniky.
3: Zákaz platí ve Zlínském kraji až do odvolání. No a stručné počasí. Na dnešek zkrácený pracovní týden uzavřeme pořád ještě za deštivého počasí. Výjimečně můžou dorazit i bouřky, no a teploty se budou pohybovat okolo 19. Tak ten poslední den zkráceného pracovního týdne strávte co nejlépe. Hezký den a hezký prodloužený víkend vám přeje Michael Ransdorf.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Čtvrteční dopoledne pokračuje po 11. hodině písničkou Jasná zpráva od kapely Olympic. Honza Benešovský u mikrofonu, zůstávejte též.

Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Posloucháte Český impuls, zpíval Vítězslav Vávra písničku Dívka Gloria. Za chvilku další hity hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Pojďme si to zase stručně shrnout technicky. Do telefonu je potřeba si nejprve stáhnout žlutou rádiovou aplikaci z App Store nebo z Google Play, to podle toho, co používáte za systém. A do televize nás dostanete tím, že ťuknete na automatické ladění, pak už nic dál neštelujete, celé to naběhne samo. Tak pojďme dál. Píseň o Americe František Ringo Čech, Jaroslav Vikrent nebo Lucie Bílá s námi budou v příštích minutách na Českém impulzu.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

Co by jsem ti pletl včera ještě, najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště, stávej, už bude den.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední vysílání, za malou chvíli další písničky. Marcela Holanová bude zpívat, Marta Kubišová nebo Michal David. V dnešní Máme Česko rádi zamíříme do Soběslavy, do Blatského muzea s Hankou Kracíkovou a turistou s povoláním Mirkem Tausigem. Klidně to berte jako další tip turistický na prodloužený víkend. A s Jirkou Kolbabou taky bychom to možná stihli při troše spěchu na prodloužený víkend. Na Korziku zamíříme a podíváme se, jaká je tam přenádherná příroda. Tak to nás dnes čeká. Honza Benešovský u mikrofonu. Pěkné dopoledne.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tygrys Indie a Viktor Sodoma stále ještě v dopoledním vysílání Českého impulzu čtvrtek 7. května. Pojďme do impulzové krabičky, tady nás čeká Marie Rotrová s Řekou lásky, slavná písnička, kterou poprosíme, aby okomentovala paní Petra Janů. Jsem na to zvědav, příjemný poslech a ve 12 hodin zase nová zpravodajská relace Českého impulzu.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
5: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
6: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
5: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
6: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
5: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky 1 svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
9: Dnes mám tu čest vybrat něco od Marie Rotrové. Říkám čest, protože od málo koho jsem se toho tolik naučila jako od ní. S její písní Dlouhá černá limuzína jsem dokonce začínala svou kariéru na soutěži mladých talentů v Jihlavě. Její poloha dospělá holka, která se na nic nehraje, mě mockrát inspirovala. A nejen mě. Ale nikdo to neumí tak dobře jako ona. Řeka lásky patří k tomu nejlepšímu, co natočila. Poslechněte si ten nádherný refrén. To je jak z nějaké barokní kantáty. No a jak jsem slyšela, její tatínek byl regent z chóry, takže to má v krvi.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezké poledne. Po rekordně suchém dubnu přinesl první květnový týden deště hlavně do Čech, kde lokální bouřky zmírnily srážkový deficit. Na Moravě a ve Slezsku ale sucho dál přetrvává a výraznější úhrny se tam nečekají ani v nejbližších dnech. Podle meteorologů bude celý květen pravděpodobně srážkově podprůměrný, což může dál zhoršit stav půdního sucha, které trápí 2/3 území. Teploty se po horkém začátku měsíce vrátily k normálu a do konce měsíce by měly zůstat na hodnotách běžného jara. Zlínský kraj trpí obrovským suchem a jeho vedení tak podle našeho zpravodaje Jana Čady přijalo řadu opatření, která mají bránit vzniku požárů. Honzo, dobré poledne.
2: Dobrý den přeji. Opatření iniciovalo po nedávných rozsáhlých lesních požárech vedení hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lesní pole jsou teď absolutně vysušené, zcela logicky, tak je zakázáno mimo jiné vypalování trávy, rozdělávání ohňů na volných prostranstvích. Stejně tak musí obce zajistit volné příjezdové cesty k lesům a zdrojům vody určené k hašení požáru. V krajním případě může začít platit i zákaz vstupu do lesů. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Los Emil vyrazil k sousedům. Pravděpodobně je v Dolním Bavorsku, kde ho zahlédli lidé. Loni na podzim způsobil rozruch v Česku i v Rakousku. Majestátní zvíře bylo naposledy spatřeno u obce Meding a podle policie mířilo ke golfovému hřišti v Trapachu. Los se lidí příliš nebojí, prochází se zahradami a ochotně pózuje fotografům. Experti ho identifikovali podle ušní známky z doby, kdy byl po odchytu v Rakousku vypuštěný zpět do volné přírody v oblasti Šumavy. Kolem výletní lodi Hondius probíhá drama. Z lodi, kde se rozšířil nebezpečný hantavirus, zmizely desítky cestujících. Zatím nikdo neví, kde se nacházejí. Světová zdravotnická organizace pátrá po 40 pasažérech. Loď, kde nákaze podlehli už 3 lidé, míří k Tenerife, zatímco pohřešovaní cestující prý vystoupili už dříve na ostrově Svatá Helena. Lodní společnost o všech těchto pasažérech mlčela. Experti varují, že jde o jihoamerický typ viru, který se přenáší i mezi lidmi. Po připlutí do přístavu čeká zbytek cestujících okamžitá repatriace do jejich domovských zemí nebo přísná nemocniční karanténa. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji budou na horách nebo na severu, večer se bude na většině území vyjasňovat. Naměříme 15 až 19 stupňů, na severu kolem 12. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 12. hodině skončily zprávy. Dáme si první polibek od kapely Brutus. Příjemný poslech a hezké poledne přeje od mikrofonu Honza Benešovský.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední program, zpívala Marcela Králová. A za chvilku už se dostaví k mikrofonu mistr zábavy a také poctivý student televizního programu Alexandr Hemala, který připravuje televizní chvilku. Čili pokud se potkáte dnes večer zase před obrazovkou, určitě si počkejte na jeho tipy. No a z muziky si dáme Ivetu Bartošovou s Danielem Hůlkou, Milana Drobného nebo Elány. Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Posloucháte Český impuls, Karel Šíp bude držet protestní jedlovku. Bude to ve čtvrt na pět v odpoledním programu. Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Saša už je tady mimochodem právě teď s televizní chvilkou. Tak si ho poslechněte, no a hned potom další písničky. Karel Gott, Jana Kratochvílová nebo Marcela Holanová na Českém impulzu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Před svým dalším případem stojí sympatická inspektorka Candice Renoirová. Z boxerského klubu náhle zmizela jedna ze stálých členek. A protože většina zápasníků pochází ze severní Afriky, nasadí Candice do klubu jako volavku Mehdiho, jednoho ze svých podřízených. Vedle toho řeší naše hrdinka i své vlastní problémy a přemýšlí, že by se nechala přeložit do Paříže. Jak vše dopadne, uvidíte v epizodě nazvané Laškovně Všetečné ruce Malér na obzoru a začíná ve 20.10 na ČT1. Modrá krev pokračuje dalším vhledem do života aristokracie. Heslem Belcrédiu bylo a vše učiní Bůh. Ten ale v minulém století musel mnohdy velmi přivírat oči nad příkořím, které se tomuto starobylému rodu dělo. Za jejich zástupci, co žijí nejen u nás, ale i v zahraničí, se vypraví František Kinský ve 20 hodin na ČT2. O tom, jak může i výhra přinést svému šťastnému výherci až fatální konec, budou vyprávět v dnešním pokračování Policie Modrava. Důchodce strouhal před několika málo dny, vyhrál značný peněžní obnos a teď byl nalezen mrtev ve studni a je jasné, že ho někdo zabil sekerou. Vyšetřování začne ve 20.20 na Nově. Přeji hezký večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tak se mi zdá, prostě to cítím. Mohla bys být ta, co jsem hledal.

0: Posloucháte Český impuls, máme 7. května a náš hudební kalendář říká, že v tento den roku 1960 mělo premiéru pásmo písniček Zuzana je sama doma. Tak si pojďme připomenout toto dílo. Nejprve Jiří Suchý, Marnivá sestřenice a potom Valdemar Matuška, To všechno odnes čas. Je tady hudební dvojice, Honza Benešovský zdraví od mikrofonu a na 13. hodinu pro vás připravujeme hlavní zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hudební dvojice
5: Anet, co mají písničky společného?

Rádio Český impuls. České písničky 60.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezké odpoledne. Hasiči v Národním parku České Švýcarsko zlikvidovali rozsáhlý požár, který od soboty zasáhl 100 hektarů lesa. Území mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou si převzala správa parku, která ho bude příštích 14 dní nepřetržitě hlídat pomocí dronů s termokamerami a dobrovolných jednotek. Do náročného zásahu v členitém terénu se zapojilo přes 500 hasičů a 8 vrtulníků, včetně strojů ze Slovenska. Ministerstvo životního prostředí chce teď na základě těchto zkušeností vytvořit novou celostátní koncepci požáru ochrany v přírodě. Příčinu vzniku ohně nadále vyšetřuje policie. Na západním nádraží v Ústí nad Labem ráno narazila lokomotiva do stojícího osobního vlaku. Cestovalo v něm 25 cestujících. Při nehodě, ke které došlo během posunu krátce po 8. hodině, utrpěli 3 lidé lehká zranění a skončili v nemocnici. Škoda na soupravách se odhaduje na 2 miliony korun. K vykolejení žádného z vozů nedošlo. Událost neomezila provoz na hlavním koridoru mezi Prahou a Děčínem. Komplikace se týkají pouze regionálních tratí směrem na Litoměřice a Krušné hory. Příčiny neštěstí na místě šetří drážní inspekce a kriminálka. Mladí vyměnili klasické cigarety za ty elektronické a čtvrtina studentů je na nikotinu závislá. Ukázal to výzkum společnosti GTS Alive. Podle jejího ředitele Radka Šicha u nikotinových výrobků už nedominují klasické cigarety. Několikrát týdně si podle Šicha zapálí 4% teenagerů.
2: Daleko více rozšířené jsou elektronické cigarety, takzvané vapy. Právě elektronické cigarety denně konzumuje více než pětina studentů pod 18 let. Velká většina elektronických cigaret dostupných na českém trhu přitom obsahuje nikotin.
1: Druhým nejužívanějším nikotinovým výrobkem jsou u mladých nikotinové sáčky. Čtvrtina teenagerů podle průzkumu také minimálně několikrát týdně pije energetické nápoje. Za to často diskutovaný kratom je spíše minoritní záležitostí. Pravidelně ho užívá 1 až 2% studentů. Studenti z iniciativy Stojíme za kulturou Olomouc vyrazí koncem měsíce na 15-denní pochod do Prahy. Akcí chtějí podpořit význam nezávislé kultury a veřejnoprávních médií a zároveň upozornit na podle nich nedostatečné financování sektoru. Trasa dlouhá 330 kilometrů povede přes 15 měst, kde budou organizátoři pořádat debaty a happeningy s místními obyvateli. Symbolem pochodu se stane postava strašáka, která má ironizovat vládní pohled na kulturu jako na zbytečnou zátěž státního rozpočtu. Celý protest vyvrcholí 15. června v Praze pochodem kolem vládních budov k parlamentu. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, pouze na horách nebo na severu, večer pak bude na většině území jasno. Naměříme 15 až 19 stupňů, na severu Čech jen kolem 12. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy jsou za námi, skončili krátce po 13. hodině, u mikrofonu zůstává Honza Benešovský a teď už přivítejme kapelu Olympic, která je v perfektní formě jako za mladá.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

0: Českém impulzu Juraj Kukura, písnička z filmu Trhák, Sexem. Jirka Kolbaba ten naštěstí nic na hřebík nepověsil, ani to cestování, a za chvilku se společně podíváme na fantastický, krásný ostrov Korsika. Dnešní téma pro Jirku Kolbabu, no a písničky od Michala Davida, Karla Hály nebo Lucie Bílé, Český impuls.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s

0: Nového sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
2: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
1: Fakt?
2: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
1: Tak jedeme.
2: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
1: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý kryslik ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Pěkné odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, za chvilku Hana Zagorová s Helenou Vondráčkovou a dvě žlutá kuřátka. Teď se ovšem vydáváme do krásného místa, s cestovatelem Jirkou Kolbabou míříme na Korziku.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
0: Jirko, představ nám Korziku jako takovou.
2: Korzika je francouzský ostrov a navštíví jej více jak 1,5 milionu turistů ročně. Říká se, že z celé Evropy má snad nejrůznorodější krásnou krajinu a je opravdu úžasný. Zejména časný podzim je na tomto ostrově opravdu uchvatný a velmi, velmi fotogenický.
0: Jirko, Korzika má jeden zásadní symbol, přibliž nám ho.
2: To je morská hlava. Každému vrtá hlavou, proč se tady vlastně objevuje tak často. Profil hlavy černého mladíka s bílým šátkem přes čelo, to je ten známý symbol. Můžeme vidět nálepky na vozech, pohlednice, fotbalové vlajky, klíčenky a vrtá nám hlavu, jak se vlastně tento symbol na ostrově objevil.
0: No a jak se tedy na ostrově objevil?
2: Říká se, že v 17. století byl původně uveden na německých mapách, potom také ražen na stříbrné mince. Ten symbol morské hlavy pochází patrně ze Španělska, je tam několik nepodložených legend a váže se to k dobám, kdy Maurové plenili území a korzická armáda dokázala Maury porazit a v té době pravděpodobně se stala situace, kdy usekl mladík jménem Pauli hlavu jednomu generálovi a s tou potom obešel ostrov po jeho obvodu.
0: A v současnosti se kde můžeme s tímto symbolem potkat nejčastěji?
2: Tento emblem můžeme nejčastěji vidět na budovách nebo případně na autech nebo při nějakých manifestacích jej nosí zejména mladí lidé, protože si je za svůj vzali stoupenci nacionalistického hnutí, ti, kteří se chtějí odtrhnout od kontinentální Francie. Symbol boje za korzickou nezávislost, to je a opravdu nejviditelnější. Já jenom připomenu, že když někde uvidíme na Korzice francouzskou vlajku, tak stojí za to se rozhlédnout, protože někde v blízkosti určitě velmi provokativně visí také hlava černého maura s bílým šátkem přes čelo, protože to je symbol odporu vůči kontinentální Francii a Paříži.
0: Ale ono se říká, že v poslední době už to separatistické hnutí a ty tlaky tam jakoby polevují. Nemáš poslední informace, jak to tam s tím je?
2: Tak to se pochopitelně různě prolíná, ale myslím si, že to je tak jako v jiných místech světa. Vždycky se chtějí separovat od Francie a nakonec, když si mohou při volbách vybrat, tak rádi volí součinnost a spolupráci s Paříží, protože jim to přináší takovou ekonomickou sílu, že sám ostrov by možná velmi výrazně schudl.
0: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: dopolední vysílání Českého impulzu v tento den, to znamená 7. května roku 2008, fotbalová Slavia Praha slavnostně otevřela nový stadion v pražském Edenu. Hrála tehdy s anglickým univerzitním mužstvem z Oxfordu. Tak si to pojďme připomenout přes muziku do hudební dvojice. Teď nasadíme zelené písničky a ta první bude vyloženě fotbalová. Zelená je tráva František Ringo Čech a za chvilku Jiří Korn Zelené údolí.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetvičky, jeden svazek za 8,90. A prosecco frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
7: Hudební dvojice
8: Anet, co mají písničky společného?

víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Začneme malou statistikou. Důchodci si trochu polepšili. Průměrný starobní důchod v Česku vzrostl na konci března na 21 793 korun, což je o 741 korun více než loni. Údaje České správy sociálního zabezpečení ukazují, že za posledních 5 let se penze zvedly o 42%, a to hlavně kvůli dřívějším mimořádným valorizacím. Muži pobírají v průměru o 2,5 tisíce korun více než ženy, rozdíl se ale díky výchovnému postupně snižuje. Lidé v předčasném důchodu dostávají průměrně o 1600 korun méně než ostatní seniori. Celkové výdaje na důchody za první čtvrtletí přesáhly 183 miliard korun, systém přitom skončil v 7-miliardovém schodku. Všichni 3 noví obvinění v takzvané bitcoinové kauze podali stížnost proti zahájení trestního stíhání. O jejich podnětech rozhodne nejvyšší státní zastupitelství, které je ale zatím oficiálně neobdrželo. Žalobci identitu stíhaných osob kvůli trestnímu řádu tají, podle dostupných informací ale jde o ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Případ souvisí s loňským miliardovým darem pro ministerstvo spravedlnosti od odsouzeného Tomáše Jiříkovského. Policie viní z praní špinavých peněz a provozování nelegálního tržiště. Letošní jarní sbírka potravin hlásí enormní úspěch. Lidé darovali celkem 702 tun potravin na drogerie, což výrazně překonalo loňský výsledek. Většinu zboží zákazníci odevzdali přímo v prodejnách, zbytek tvořili dary z online obchodů a od firem. Do akce se zapojilo přes 3,5 tisíce obchodů po celé republice, tedy o 1000 více než loni. Česká federace potravinových bank teď veškerou pomoc rozváží lidem v nouzi. Předseda federace Aleš Slavíček ocenil solidaritu české společnosti a poděkoval všem dárcům za jejich příspěvek. Válka s Íránem rozděluje Trumpovy republikány. Jedna strana nekompromisně žádá ochranu Izraele, další křídlo zastánců America First odmítá v nekonečném konfliktu na Blízkém východě utrácet další miliardy. V informacích je zmatek, většina řadových Američanů vojenské operace na Blízkém východě zásadně odmítá.
2: Předvolební heslo prezidenta Trumpa, že Amerika bude na prvním místě, v tomto případě neplatí. Spor o budoucnost americké role na Blízkém východě se prohlubuje. Nesouhlas veřejnosti i politiků umocňuje prudký nárůst pohonných hmot a obavy z globální recese. Rozkol je patrný nejvíce u mladších republikánů, kde sympatie k Izraeli a podpora vojenských operací klesly na minima. Americký ministr zahraničí Rubio oznámil ukončení hlavní fáze války. Napětí v regionu a spory o tom, kdo dosáhl vítězství, ale pokračují. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Čekáme zítra oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách nebo na severu země. Večer pak by mělo být na většině území jasno. Naměříme 15 až 19 stupňů, na severu Čech kolem 12, na Moravě až 21. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy skončily krátce po 14. hodině, pojďme zase na muziku. Petra Janů, Říkej mi první hit, potom Jiří Schillinger, Jahody mražený. Tak s námi zůstávejte, tady je Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, vidíte, nebo slyšíte, sem tam i nějaká pohádka. Z našeho vysílání za chvilku to bude pohádkový výlet, nebo možná přesně řečeno inspirace, tip na výlet. My totiž máme Česko rádi, zamíříme do Blatského muzea a zjistíme, jaké památky tady můžeme obdivovat. V Soběslavi Hanka Kracíková a turista s povoláním Rektausik už se připravují, no a do té doby ještě třeba Petr Kotwald nebo Iveta Simonová. Český impuls.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90. A Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, za chvilku další písničky Saturn, Kluci, Marie Rotrová, Lásko, nebo Václav Neckář a Mídlový princ. Teď ovšem inspirace na výlet, začíná další vydání pořadu Máme Česko rádi a míříme do Soběslavy.
1: Máme Česko rádi.
2: Jihočeská Soběslav leží na soutoku Lužnice a Černovického potoka 18 kilometrů jižně od Tábora. Má bohatou a zajímavou historii. První zmínka o ní je z konce 13. století, kdy patřila rodu Rožumberků. Na místním hradě pak úpěl ve vězení král Václav IV. My dnes ale nevyrazíme na hrad, nýbrž jinam. Kam to poví náš znalec Česka Miroslav Tausik z Klubu českých turistů Praha. Dobrý den, Mirku, tak co nám v Soběslavi ukážete?
3: Zdravím vás, Hanko, a samozřejmě také naše posluchače. Já vás v Soběslavi vezmu do Rožimberského domu a také do Smrčkova domu. V nich se nachází expozice místního Blatského muzea.
2: Předpokládám, že každý z domů nabízí něco jiného a ten Rožimberský, že má určitě něco společného s Rožimberky.
3: A předpokládáte jako vždy správně. Dům vznikl někdy v druhé polovině 15. století a v 16. století ho koupil Petr Vok z Rožimberka. K němu koupil i dva sousední domy a spojil je v jeden. Tím vznikl pohodlný palác, ve kterém často Petr Vok pobýval. V roce 1904 pak zakoupilo dům město a od té doby slouží jako muzeum. Jeho sbírky se ale již Petra Voka ani Rožimberků netýkají.
2: Ne, a čeho tady?
3: V Rožimberském domě je expozice Příroda táborská, kde se dozvíme třeba i to, která zvířata na Táborsku už vyhynula.
2: A která to jsou?
3: No, která by to tak mohla být? Rys, medvěd a kočka divoká.
2: A ten Smrčkův dům?
3: Ten je jediným dochovaným renesančním domem v Soběslavi. Uvnitř představují každodenní život lidí v oblasti Blat a Kozácka, tedy severního Táborska. Uvidíte model blatského statku a ostaneme se tu i ve skutečné blatské vesnici, kde si můžeme prohlédnout, jak byly vybavené domácnosti našich prababiček. Vyhlášená je hlavně zdejší kolekce blatských a kozáckých krojů.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Na českém impulzu Hanna a Petr Ulrichovi Atlantis, písnička, která kdysi vyhrála taky rozhlasovou houpačku, mimochodem Nechoď do kláštera. Tak a my se pojďme posunout dál, až do okamžiku otevření hudební klenotnice. Děláme to právě teď, z impulzovic z krabičky vyndáme slavný hit S cizí ženou v cizím pokoji, tedy Michal Kocáb. A Helena Vondráčková přidá pár slov v komentáři, tak jsem na to zvědav a za chvilku ve 3 hodiny taky další zpravodajská relace.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Helena Vondráčková uvádí písničky z impulzovic krabičky.
8: Michal Kocáb je bezvadný, trochu ujetý kluk, můj dávný kamarád. Všechny jeho projekty jsou hodně praštěný, ale budete se divit, vždycky mě oslovovali, protože je v tom originalita. Písnička S cizí ženou v cizím pokoji se mu v roce 1988 opravdu povedla. Znám ji do každého detailu, vím, jak si hraje s každým slůvkem, můžu ji poslouchat prostě furt. Ale velkou zásluhu má taky text Michala Horáčka. Málo kdy se stane, aby byl hit z písničky, která tak natvrdo hovoří o věcech, které nejsou zrovna moc příjemné. To se prostě musí umět napsat.

přichází obojí.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne. Požár v Českém Švýcarsku je pryč. Hasiči definitivně zkrotili plameny, které Národní park sužovaly od soboty. Šéf jejich ústeckého ředitelství Martin Laníček považoval zásah za celkem náročný. Naštěstí ale nesahal ani pokotníky tomu z roku 2022.
2: Od té doby jsme se posunuli v rámci nějaké taktiky zásahu na ten požár. Posunuli jsme se jak ve vybavení technikou a posunuli jsme se například i v oblasti dronové služby a schopnosti monitorovat ten požár ze vzduchu, což nám ušetří tu lidskou sílu a dává nám to mnohem lepší přehled o té situaci.
1: V jednu chvíli zasahovalo v Českém Švýcarsku přes 540 hasičů a 8 vrtulníků. Oheň se rozhořel zhruba na 100 hektarech. Před 4 lety byl zásah potřeba na zhruba 10x větší ploše. Maximální ceny pohonných hmot v příštích dnech mírně klesnou. Podle nového cenového věstníku ministerstva financí zlevní benzín o 10 haléřů na 44 koruny a 42 haléřů za litr, zatímco nafta zlevní výrazněji o 45 haléřů na 44,15. Poprvé tak bude cenový strop u benzínu vyšší než u nafty. Tyto stropy platí pro nadcházející 4 dny a mají tlumit dopady prudkého zdražování z posledních týdnů. Vláda se rozhodla v opatřeních proti drahým palivům pokračovat i tento měsíc. Pouze mírně zvýšila povolenou marži obchodníků na 3 koruny za litr. Za vysokými cenami stojí především napětí na Blízkém východě, které v dubnu zrychlilo inflaci v Česku na 2,5%. Češi ve velkém nakupují asijské výrobky, ty zahlcují celou Evropu. Unie proto od 1. července zruší bezcelní úlevu pro malé zásilky z asijských e-shopů do 150 eur. Cílem tohoto kroku je omezit příval levného zboží, které likviduje konkurenceschopnost evropských prodejců a často nesplňuje bezpečnostní normy. Za každou kategorii zboží v balíčku nově zaplatíte paušální clo ve výši 3 eur, což u drobných položek zvýší konečnou cenu i o stovky procent. Celní správa navíc varuje, že od listopadu nejspíše zavede další manipulační poplatek. Odborníci očekávají, že kvůli těmto změnám se čeští zákazníci začnou vracet k lokálním obchodníkům, u kterých získají větší jistotu i rychlejší dodání. Čekáme zítra oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji na horách nebo na severu země. Večer by pak mělo být na většině území jasno. Naměříme 15 až 19 stupňů, na severu Čech 12, na jihu Moravy pak až 21. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy jsou za námi krátce po 15. hodině. Teď už bude zpívat Pavel Vítek. A Honza Benešovský přeje dobré odpoledne.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku Věra Špinarová s Petrou Janů, Jiří Štědroň nebo Miroslav Žbirka. Jestli zrovna někde sedíte u počítače nebo si hrajete s telefonem, tak mrkněte na facebookový profil našeho rádia. Dozvíte se tam, co se děje u nás ve stanici, taky tam bývají různé soutěže o zajímavé ceny, témata, všechno můžete komentovat, glosovat, lajkovat a taky si udělat nové přátelé. Tak pojďte za námi na internet www.facebook.com/Český impuls.
1: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind, čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Tu s děravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: Půl čtvrté odpoledne posloucháte Český impuls a když to budete dělat večer mezi 19. a 20., tak zaplesá vaše tábornické srdce, protože v tomto čase právě po 7. večerní hrajeme písničky k táboráku. To nejlepší z české countryové, folkové a trampské scény. Za chvilku Marcela Holanová, Valdemar Matuška nebo Michal David, Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku 16. hodina. K mikrofonu si sedne Alexandr Hemala, expert na rozhlasovou zábavu, a spolu s ním Karel Šíp, který bude držet protestní jedlovku. Poslechněte si to ve 16:45, to znamená za půl hodinky. Honza Benešovský přeje dobré odpoledne, mějte se moc krásně a ještě vám posílám hudební dvojici, kterou postavíme na roce 1976, ve kterém vznikl song Jany Kratochvílové a Řeka zázraků pro Hanu Zagorovou. Tak se mějte krásně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Hudební dvojice
8: Anet, co mají písmo?

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezké odpoledne. Pražští policisté našli v Kunraticích větší finanční hotovost. Tu převzali od zákazníka, který krabičku s hotovostí našel ráno v obchodě v regále mezi rohlíky. Podle odhadu šlo o 1 000 000 korun. Policisté sice původně prověřovali souvislost s nočním výbuchem bankomatu ve stejné čtvrti, tuhle vyšetřovací verzi už ale vyloučili. Zatímco původ majetku v pečivu zůstává záhadou, kriminalisté dál pátrají po pachatelích, kteří trhavinou zničili bankomat v Dobronické ulici. Způsob provedení této loupeže se shoduje s dubnovým útokem na Opatově, za který policie už dříve dopadla 3 cizince. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová odmítla rezignaci, které ji vyzvala opozice kvůli podezření na zneužívání levného obecního bydlení v Bílině a nepovolené objekty na jejím pozemku. Ministryně v bytě o rozloze 130 metrů čtverečních platí nájem zhruba 4,5 tisíce korun, což hájí dřívější tíživou životní situací a rolí samoživitelky. Na speciální tiskové konferenci Mrázová zdůraznila, že má podporu předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, zároveň přiznala nedůslednost u staveb na svém pozemku, které odporují územnímu plánu, a slíbila nápravu. V reakci na kauzu navrhl předseda Pirátů Zdeněk Hřib novou legislativu, která by politiky nutila zveřejňovat užívání zvýhodněných obecních bytů. Zlínský kraj trpí obrovským suchem. Jeho vedení tak podle našeho zpravodaje Jana Čady přijalo řadu opatření, která mají bránit vzniku požárů.
2: Dobrý den přeji. Opatření iniciovalo po nedávných rozsáhlých lesních požárech vedení hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lesní pole jsou teď absolutně vysušené. Zcela logicky tak je zakázáno mimo jiné vypalování trávy, rozdělávání ohňů na volných prostranstvích. Stejně tak musí obce zajistit volné příjezdové cesty k lesům a zdrojům vody určené k hašení požáru. V krajním případě může začít platit i zákaz vstupu do lesů. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Úřady po celém světě pátrají po desítkách cestujících z výletní lodi MV Hondius. Na té se rozšířila nebezpečná nákaza hantavirem. Přibližně 30 lidí různých národností opustilo plavidlo koncem minulého měsíce na ostrově Svatá Helena a odletělo do svých domovů. Odborníci teď varují, že se virus může přenášet i mezi lidmi, což dokazuje případ hospitalizované letušky společnosti KLM. Ta pravděpodobně onemocněla po kontaktu s nakaženou cestující v letadle. Světová zdravotnická organizace potvrdila úmrtí 3 osob na jihoamerickou variantu viru. I přes sledování kontaktů ve Spojených státech a Evropě považují zdravotníci riziko pro širokou veřejnost za velmi nízké. Zítra čekáme převážně oblačno až polojasno, přehánky jen výjimečně, častěji na horách nebo na severu. Večer by ale mělo být na většině území slunečno. Největší teploty budou 15 až 19 stupňů, na severu jen 12, na jihu Moravy pak až 21. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Hezké odpoledne, přátelé, je čtvrtek 7. května a to znamená, že už zítra si připomeneme konec hrůzné války a můžeme jen doufat, že se nic podobného opakovat nebude, i když nedaleko od nás boje zuří a jejich konec stále v nedohlednu. Kéž ti, co o tom rozhodují, najdou společnou řeč a svět bude žít opět v míru. Já vám v tuto chvíli přeji klid, mír a pokoj a budeme jen rádi, když vás potěší a pobaví následující minuty našeho pořadu Smějeme se. No a hned v úvodu jsou tu paní Hegerová a Petr Habka s legendární Levandulovou. Tak ještě jednou hezké odpoledne.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Lojzo! Hej! Lojzo!
2: Ano, Lízinko?
1: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.

0: jenže brousek je suchý, mrazový, mrazový, jenže brousek je suchý, mrazový, suchý.
1: Taky na moč, joj, zopni, joj, zopni, joj, zopni, taky na moč, joj, zopni, joj, zopni, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mrazový, řekni čím.
1: Zkus vodu.

0: nést bládu, co řekni v čem.
1: No vem si větro.
0: Vědro má ve mně díru. Vědro má ve mně díru.
2: Svého času byla, přátelé, na obrazovkách československé a poté české televize velmi populární šaráda Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře. No a v jednom z dílů tohoto zábavného pořadu se Karel Šíp rozhodl jít proti proudu. Jak to vypadá? No, v těch 90. letech probíhaly různé hladovky. Nicméně on přichází s protestní jedlovkou. Tak si pojďme poslechnout, jak taková záležitost v praxi vypadala.
3: Takže jestli si chcete dát hladovku, klidně si ji dejte, ale tu po našem.
4: Co je zase tohle? Jaký řezník si u nás zaplatil reklamu nebo co?
5: Žádná reklama. Protestní akce.
6: Se snad může, ne?
4: To se může, ale pokud chceš držet hladovku, tak jíst se nemůže.
5: Žádnou hladovku nedržím. Hladovka je okoukaná. Zahájil jsem protestní jedlovku. Je to stejný, ne? Jiný hladovějí až do úplného vysílení. No tak já budu jíst až k prasknutí.
4: No ale co je to za protest? To není žádný kumš, dosyta se najíst.
5: Tak nějak na sebe upozornit musím, ne? A hladovka mě jako protest nevyhovuje, protože při tý bych měl hlad a to já nesnáším.
4: A proti čemu vlastně protestuješ?
5: Já protestuju proti tomu věčnému protestování. Tady je furt někdo s něčím nespokojený a mě už to nebaví. Proto jsem se rozhodl, že se tady manifestačně ujím k smrti.
4: No jo, ale kde je potom záruka regulérnosti? Jak my víme, že nepodvádíš a tu jedlovku opravdu dodržuješ? Taky přece někdy musíš spát, ne?
5: No tak nezapírám, schrupnu si občas, no a co?
4: No právě, a jsme u toho. Co to je za protest? Vedne se spát a v noci chrápat. To ti nikdo neuzná.
5: Dobře, a co pak vůl někdo hladovkáře kontroluje taky permanentně, jestli tu a tam do něčeho neďobnou?
4: Pochybuju, že by ausgerechnet hladovkáře někdo kontroloval, to je každýho věc a navíc hladovka je dobrovolná.
5: No, pro důchodce už skoro povinná.
4: A tak dobře, když protest, tak protest. Ať diváci vidějí, že tady máme pluralitu názoru.
5: Jo,

0: Co se při takový hladovce vlastně dělá?
1: Co by se dělalo? Nic. Leží se a drží se, no.
0: No, ale odskočit si snad můžu, ne?
2: Ne.
0: Ani když se mi chce?
2: Ne.
1: Protože při hladovce se ti ani nechce. Správný hladovkář si neodskakuje, protože ani nemá s čím si odskakovat.
0: Já tě držím teprve chvilku. A jak tak na to koukám, je to taky to jediné, co udržím ještě.
1: Teda já už nemůžu.
0: Já mám docela hlad.
1: Já jsem úplně předspanej.
0: Mám hlad.
1: Já snad prasknu úplně.
0: Hlad!
1: Takhle, přátelé. Vy jste si možná už i někdy dřív všimli, že takovou slabinou většiny našich scének je konec. To nás trápí. Víte, my kolikrát nevíme, jak tu scénku nějak jako elegantně ukončit. A upřímně se přiznáváme, že ani teďka moc nevíme, jak bychom tohleto ukončili.
0: No, tak to ukončíme tak, že já ukončím hladovku, no.
1: A to by byl takový banální konec.
0: No to je jedno, aspoň bych se najet.
1: Ono by možná bylo efektnější dotáhnout tu hladovku do vítězného konce a umřít.

0: To je dobrý nápad. Ale mám jiný. Aby nám to nagánovalo. Ten závěr. Tak co kdybyste vy všichni, jak tady sedíte, vyhlásili taky protestní hladovku?
1: Jo.
0: Jo? Ne, no my vás nenutíme, to je dobrovolný, že jo, ale... No rozmyslete si to, rozmyslete
2: to. To je pravda, helejte se, není to tak špatný nápad,
0: není.
2: Jo? Ale opravdu rozmyslete si to a rozhodněte se včas, my to totiž potřebujeme vidět závazně. My jsme si totiž původně nakonec pro vás připravili takové malé pohoštění, víte? Jako chlebíčky, dokonce i šampaňské už se chladí. A kdybyste se rozhodli, že zahájíte hladovku, tak bysme to hol všecko museli zkonzumovat sami.
0: Tak si to nechte projít žaludkama a dejte nám vědět a my jdeme zatím kontrolovat šampaňský, jestli je dost chlazený.
2: Na kraje tu hrák.
0: Tu hrák
2: to. A tohle je docela hezký konec scénky, co říkáte?
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28. čtvrtku.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
8: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpromača 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Za maličkou chvíli se vám, přátelé, představí dva kameloti, ale ještě než se tak stane, tak tvé stopy v písku bude sledovat Jiří Korn a Tak prázdná, tak to je jeden z hitů Ivone Přenosilové, skvělé to zpěvačky, která nás před několika málo lety navždy opustila.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jak jsem slíbil, tak také plním, přátelé. Před námi je setkání dvou kamelotů, kteří ke své práci přistupují, jak se zdá, zcela odlišně. Tedy prodejci novin, tak to byli ti kameloti, ti se setkali v televarieté. Zdá se tedy, že na scénu přichází Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák.
1: Večerní prá, velký úspěch baletu televize NDR v televarieté, večerní prá.
2: Žádný manžel na pár domovního důvěrníka.
1: Rekonstrukce pokračuje podle harmonogramu.
2: V Nuslích vykolilo 7 autobusů a rodiče se smáli.
1: Vzorná péče o důchodce v Praze 10.
2: 7letý sváděl učitelku o hlavní přestávce.
1: Příkladné závazky pražských kováků.
2: Diabetik vyloupil cukrárnu.
1: Slibné perspektivy mladých manželství.
2: Propadla se hamu do sklepa. Utluka o tu naučný slovníkem.
3: Poslyšte, kolego, pardon. Já vám nechci brát vaši obchodní zdatnost, ale vždyť ani jeden z těch titulů v tom večerníku není.
2: To vždyť by byl, já si je vymýšlím, pardon.
3: Pardon, a nemáte strach, že vám zákazníci poněkud pozmění obličej?
2: Vůbec ne. Proč? Vy jste asi začátečnice, víte?
3: No.
2: Já vám to vysvětlím, půjďte mi jednu pravu. Podívejte, no. Já na vás tak koukám, vy byste byla schopná vyvolávat například zajímavá výstava ve Špálově galerii.
3: No jo, no, ale ne takhle.
2: Jak?
1: Zajímavá výstava ve Špálově galerii!
2: Nemá zájem. Hlejte, dávajte pozor. Postřelená veverka znemožnila svatbu. Slečna si koupila večerní Prahu.
3: No jo, ale teď hledá tu vaši blbost o té veverce.
2: Samozřejmě, že ji hledá. Jenomže jak ji hledá, tak si přečte o zajímavé výstavě ve Špálově galerii, o vzorný péči, o důchodce, o závacích pražských kováků. Mezitím přestupuje z tramvaje na autobus a už dávno neví, jakou blbost hledala.

0: nepřines. Žírafa uštvala krčního specialistu večer.
1: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezké odpoledne. Z bankomatu v pražských Kunraticích zmizelo zhruba 300 tisíc korun. Tolik si podle policie měli odnést pachatelé, kteří bankomat v noci na dnešek odpálili. Kriminalisté teď pátrají po svědcích, kteří si v brzkých ranních hodinách všimli podezřelých osob na elektrokoloběžkách v okolí Kunratického a Krčského lesa. K výbuchu došlo kolem 3:30 ráno, pachatelé to provedli stejným způsobem jako 3 už zadržení podezřelí před měsícem u obchodního centra na Opatově. Vykradení bankomatu ale bývá spíš raritou. Vniknutí do nich bývá náročné a ani tak není úspěšnost pro pachatele zaručená. Nejčastěji se snaží bankomaty otevřít výbušninou nebo je vytrhnout a odvést.
2: I po úspěšném vniknutí do bankomatu může lupič odejít s prázdnou. Například před měsícem si zloději vybrali stroj od České spořitelny. Její mluvčí Filip Hrubý nám potvrdil, že jejich bankomaty umí násilně získané peníze zničit.
3: V případě, že k násilnému vniknutí přece jen dojde, například za použití výbušniny, jsou součástí našich bankomatů samozřejmě zabezpečovací zařízení, která zajistí znehodnocení hotovosti.
2: Bezpečnostní expert Stanislav Kazbunda v našich impulzech Honzy Benešovského řekl, že jde většinou o patrony s fialovou barvou.
4: Pokud ty bankomaty byly tímto způsobem zajištěny, tak je poměrně pravděpodobné, že ty bankovky, pokud se k ním pachatel dostane, že budou znehodnoceny. Samozřejmě při tom výbuchu tady těch barvitých patron jsou většinou zasaženy velká většina těch bankovek.
2: Z krádeží se banky snaží poučit a u svých strojů posílit zabezpečení. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: Obyvatelé Unkovic na Brněnsku marně bojují s přemnoženým chovem koz. Asi 300 zvířat tam žijí v otřesných podmínkách, trpí týráním a sousedy ničí hluk a zápach. Chovatel ignoruje úřady, zvířata neoznačuje a uhynulé kusy pálí na pozemku. Kozí stáda často utíkají a okusováním ničí okolní pole, stromy i plodiny. Veterináři zjistili řadu pochybení, uložili pokutu a navrhli redukci stáda. Starosta Zdeněk Pospíšil kritizuje nečinnost institucí a žádá o pomoc ministerstvo. Cílem obce je snížit počet zvířat na udržitelných 50 kusů a zajistit klid. Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním federacím, aby zrušili omezení pro starty běloruských sportovců. Na rozdíl od Rusů, pro které suspendace nadále platí, se Bělorusové mohou vrátit do mezinárodních soutěží i v týmových disciplínách, a to včetně užívání státní vlajky a hymny. Bělorusko bylo dosud kvůli podpoře ruské invaze na Ukrajinu postižené podobnými sankcemi jako Rusko. Jeho reprezentanti směli vystupovat pouze pod neutrálním statusem a bez vazeb na armádu. Nové doporučení znamená výrazný obrat v přístupu k běloruskému sportu na světové scéně. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji spíše na horách nebo na severu země. Večer by pak na většině území se mělo vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme 15 až 19 stupňů, na severu Čech pouze 12, na jihu Moravy pak až 21. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
5: Ano, děkuji, to tedy byla zpravodajská relace a před námi je ještě necelá hodinka vtipů a vzpomínkových písniček. Ta první se jmenuje Krásnější než růže a zaspívá jí Pavel Rod. A pak už se na maličkou chvíli ocitneme v ději skvělého filmu Pelíšky, kde mimo jiné zazněla i písnička skupiny Blue Effect Slunečný hrob.

0: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
1: Sluneční hrob je písnička, která se mi líbila opravdu hned, když jsem ji slyšel poprvé. A že to je už 38 let. Dneska je na tom trošku znát, že byla dělaná v době, kdy ještě technici a zvukaři ještě na tom nebyli tak dobře, ale já ji mám opravdu moc rád. Dýchá atmosféru konce 60. let, je v ní schovaná taková zvláštní forma naděje a zároveň i beznaděje, ve které jsme tehdy žili.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.

0: Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme též ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Miloslav Šimek se za maličkou chvíli pokusí přimět lidi, aby začali holdovat kultuře. Já myslím, že je to docela nesnadný úkol, ovšem pan Slávek se takové činnosti nezalekne. Připravena je totiž povídka, která se jmenuje Jak jsme u nás prosazovali kulturu.
1: Dne 20. dubna jsme se na Národním výboru usnesli, že máme málo kultury. Harmonikář Veverka dochází do hospody nepravidelně a když konečně přijde, repertoár má nevalný. Jinak je ve vesnici mrtvo. Písmák a kronikář Valášek se vzdal funkce řka, že ho nebaví psát pořád o nesplněných dodávkách v živočišné výrobě. Vezmeme-li v úvahu to, že obecní knihovna Ožních vyhořela se všemi 6 svazky a dramatický soubor Mistr Mošna se vyvraždil při 5. repríze hry Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, kdy podlehl ve 3. jednání sugestivnímu kouzlu básníkova slova, není situace v naší obci zrovna růžová. Vždyť ani pouť u nás nedržíme od té doby, co se s tajemníkem Kloudou utrhla sedačka řetízkového kolotoče. A proto jsme my mladí vzali věc do svých rukou. Základem kultury je divadlo, hřímal na schůzi Béďa Kerten, syn Hostinského. To jsme odhlasovali. Pak jsme také odhlasovali obnovení spolku Mistr Mošna, ovšem pod novým jménem Soudruh Mošna. Zároveň jsme si slíbili, že se nikdy nevyvraždíme. Poté jsme místním rozhlasem vyhlásili konkurs na herce, zpěváky a tanečníky na sobotu do Sokolovny. Ke konkurzu nepřišel nikdo. A proto jsme se rozhodli jít na to jinak. Když nepřijde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi, řekl svazák Hustoles, který si dopisoval s tureckým chlapcem Alím. Obešli jsme všechny mladší občany obce a hned na zápraží kladli otázky tohoto druhu. Soudruhu, cože se doma ukrýváš, když venku duní život? Proč nejdeš mezi nás? Nemáš černou minulost? Neuhodili jsme hřebík na hlavičku? Chceš na široko rozchodnou nebo do divadla? Každý z tázaných pronesl několik vzletných slov o významu široko rozchodné trati a pak zašeptal, že by radši do divadla. Mezitím bez pobízení zaplatil příspěvky do roku 1970. Nastala ovšem jiná potíž. Co hrát? Ukázalo se, že někteří soudruzi tápou v dramaturgii a zaostávají. Přáli si cvičit zastaralé operetky, večery z pivních anekdot a jiné zprostiárničky. Pouze dojička Lída Mastná projevila nevšední iniciativu a sepsala pro náš soubor veršované drama Odpolední masáž Vemena. Hru jsme přijali ze zájmem. Zvláště nás zaujaly jadrné rýmy jako Ona, odpoledne nemám čas, čeká mě Vemena masáž. On, zas, zda si vůbec mého srdce ždáš. Ona, miláčku můj, jistě ždám, jen co v chlévě vykydám. On zlobí se, tedy kydej si, jinou najdu si. A tak dále až ke šťastnému závěru, kdy vypravěč, nejlépe předseda JZD, recituje. A jejich ruce propleteny spočinuly na Vemeni. Po literární stránce tedy byla hra schválená a rozhodli jsme se ji inscenovat. Ale když autorka při zkouškách trvala tvrdě na realistickém stvárnění a přihnala na jeviště stádo krav, byli jsme nuceni od premiéry upustit. Nechtěně jsme tím dali další injekci našemu kulturnímu životu, neboť dojička Lída Mastná založila vlastní divadelní spolek Dojnice, s nímž provozovala svou prvotinu v přírodním divadle a odbyla si tak během představení i pastvu. My ostatní jsme se rozhodli zanechat klasického divadla a obrátit pozornost agitačním formám práce. Je u nás mnoho zápecníků, kteří nevytáhnou paty ze stavení, rozčiloval se Kerten. Nezúčastní se společenských radovánek, kulturu nechávají bez povšimnutí.

0: a všeumělcem Edou Maudrem, jež byl k nezaplacení. Imitoval nenapodobitelně Jardu Štercla, polikal žiletky, hrál na pilu a jednou na čajích v sousedství snědl za 10 korunů i chlupatou housenku. Jiné úderky na tom byly o hodně hůř. Skupina němého Józy byla nucena omezovat se na pantomimické scénky a kreslené vtipy. Také úderka trafikantky Weiglové nebyla na výši a musela si udržet popularitu lechtivými náznaky. A takto vyzbrojeny rozjeli se úderky po svých trasách. Naše skupina, jakožto nejvyspělejší, dostala za úkol získat pro kulturu zbylé živnostníky a soukromníky okresu. Nezačali jsme špatně. Rolník Žežiba nás častoval oukropem a prosil, abychom zase táhli, že má nemocnou ženu. Stařenka Polešovská nás přijala neobyčejně vlídně. Mluvené slovo a zpěv však v půli přerušila, vřkouc, že v mládí také chodila žebrotou, ale nemusela to za nic skrývat. Eda se jí snažil zaujmout polknutím žiletky, ale babička pravila, proč tolik námahy za trochu polévky, panáčku? Dala nám staré šaty po dědovi a vyprovodila nás na zápraží. Měli jsme s Vendulkou co dělat, abychom přemluvili Edu k dalším kulturním útokům. Ale raději jsme měli dát na jeho námitky a k řezníkovi Bílkovi nejít. Již při úvodní básni, ve které jsme nabádali, aby řezníci nešidili, se totiž netvářil přívětivě a dál si hleděl krkovičky. A když uslyšel verš, vy řezníci zápecníci, co děláte, že brigády odmítáte, vzal váhu a beze slova ji mrštil. Pochopili jsme, že se mu náš program nelíbí, ale nevěděli jsme proč. Vidouce, že bere do obou rukou řeznickou sekeru a bytě s ní točí, odešli jsme výkladem. Běželi jsme na náměstí a nebyli jsme sami. Po silnici od mlýna se blížila úprkem skupina němého Józy, pantomimicky vyjadřujíc zděšení a hrůzu, neboť v těsném závěsu za nimi mlynář valil mlýnské kolo. A tak nejdál to s kulturou v naší vesnici dotáhla trafikantka Weiglová, která pomocí lechtivých náznaků přivedla svoji agitační skupinu až k profesionalitě. Získala angažmá v baru, kde vystupuje dodnes a k vesnici se nezná. A vzala to asi za správný konec. Sice nikoho nepřesvědčuje, ale za to vydělává.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
4: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáme. Někdo z nás

0: Za malou chvíli nám paní Halina Pavlovská položí otázku, zda je možné odpustit nevěru. Ale ještě předtím nám Jana Kratochvílová zaspívá píseň s názvem Publikum tvé jsem já a Karel Gott tu skvělou Když jsem já byl tenkrát kluk na Českém impulzu Rádiu pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Před svým dalším případem stojí sympatická inspektorka Candice Renoirová. Z boxerského klubu náhle zmizela jedna ze stálých členek. A protože většina zápasníků pochází ze severní Afriky, nasadí Candice do klubu jako volavku Mehdiho, jednoho ze svých podřízených. Vedle toho řeší naše hrdinka i své vlastní problémy a přemýšlí, že by se nechala přeložit do Paříže. Jak vše dopadne, uvidíte v epizodě nazvané Laškovně Všetečné ruce Malér na obzoru a začíná ve 20.10 na ČT1. Modrá krev pokračuje dalším vhledem do života aristokracie. Heslem Belcrédiu bylo a vše učiní Bůh. Ten ale v minulém století musel mnohdy velmi přivírat oči nad příkořím, které se tomuto starobylému rodu dělo. Za jejich zástupci, co žijí nejen u nás, ale i v zahraničí, se vypraví František Kinský ve 20 hodin na ČT2. O tom, jak může i výhra přinést svému šťastnému výherci až fatální konec, budou vyprávět v dnešním pokračování Policie Modrava. Důchodce strouhal před několika málo dny, vyhrál značný peněžní obnos a teď byl nalezen mrtev ve studni a je jasné, že ho někdo zabil sekerou. Vyšetřování začne ve 20.20 na Nově. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na závěr dnešního vydání zábavného pořadu Smějeme se, tu máme paní Halinu Pavlovskou, která radí, jak přežít, po případě i odpustit nevěru. Totiž otázka zní, zda se, paní Halino, nevěra dá vůbec odpustit.
1: Já si myslím, že nevěru lze odpustit, když sice byla plánována, ale když k ní nedošlo. Váš nevěrný manžel například zjistí, že jeho nová přítelkyně neumí svíčkovou, že jeho budoucí nová tchýně si myslí, že by měl jíst sojové boby, že záchodové prkénko u milenky není tak příjemně vysezené, jako u vás doma, a tak se k vám vrátí zpátky. A co vy? Co při téhle příležitosti radí znalkyně mužů, jedna z nejvýhodnějších partí Elizabeth Taylorová? Říká, vyberte si brilianty. Elizabeth Taylorová je přesvědčená, že za nevěru se má platit. Nejlépe šperkem. Takže, až se váš muž vrátí, nasaďte si náušnice do uší, náhrdelník si připněte na krk, řekněte tomu svému, že mu odpouštíte, ale že teď je konečně ta pravá doba, abyste do světa vyrazila vy. A protože váš nevěrník bude nevěrným stále, tak to taky opravdu udělejte. Když rozhodně nechcete, aby váš partner pocítil ten zvláštní tlak, že by měl mít nové zážitky s nějakým novým tělem, tak se pokuste najít místo, kde nebude nikdo jiný než on a vy. Vezměte si strážce majáku. Na zapomenuté misu vás snad nevěra nezaskočí. I když, vzpomněla jsem si na vtip, leží lékař vedle milované bytosti a má výčitky. Jeho vnitřní hlas ho uklidňuje. Relaxuj, nejsi první doktor, co spí se svou pacientkou. Druhý vnitřní hlas na to ale řekne. No jo, jenže ty jsi veterinář.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
3: Hezký den. Z bankomatu v pražských Kunraticích zmizelo na 300 tisíc korun. Tolik si podle policie měli odnést pachatelé, kteří bankomat v noci na dnešek odpálili. Kriminalisté nyní pátrají po svědcích, kteří si v brzkých ranních hodinách všimli podezřelých osob na elektrokoloběžkách v okolí Kunratického a Krčského lesa. K výbuchu došlo kolem 3:30 ráno. Pachatelé to provedli stejným způsobem jako 3 už zadržení podezřelí před měsícem u obchodního centra na Opatově. Obyvatelé Unkovic na Brněnsku marně bojují s přemnoženým chovem kos. Asi 300 zvířat tam žijí v otřesných podmínkách. Trpí týráním a sousedy ničí hluk a zápach. Chovatel ignoruje úřady, zvířata neoznačuje a uhynulé kusy pálí na pozemku. Kozí stáda často utíkají a okusováním ničí okolní pole, stromy i plodiny. Veterináři zjistili řadu pochybení, uložili pokutu a navrhli redukci stáda. Starosta Zdeněk Pospíšil kritizuje nečinnost institucí a obrací se na ministerstvo. Cílem obce je snížit počet zvířat na udržitelných 50 kusů a zajistit klid. Bělorusko se vrací do hry. Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním federacím, aby zrušili omezení pro starty běloruských sportovců. Na rozdíl od Rusů, pro které suspendace dál platí. Bělorusové se můžou vrátit do mezinárodních soutěží i v týmových disciplínách, včetně užívání státní vlajky a hymny. Bělorusko bylo dosud kvůli podpoře ruské invaze na Ukrajinu postižené podobnými sankcemi jako Rusko. Čeští hokejisté dnes večer hrají ve švédském Ängelholmu proti domácí reprezentaci. Začínají švédské hry, poslední turnaj před mistrovstvím světa. Švédové zatím v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhráli všech 9 zápasů. Duel Švédsko-Česko začíná v 19 hodin. Švédové mají v tabulce Eurohockey Tour díky 9 výhrám náskok 13 bodů před druhým Českem. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přehánky jenom výjimečně, postupně se začne vyjasňovat. Naměříme teploty většinou od 15 do 19 stupňů. Na severu Čech bude kolem 12, na jihu Moravy kolem 21. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
2: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Mezi rohlíky v jednom z obchodů v pražských Kunraticích dnes ležela krabička s milionem korun. Policisté nyní zjišťují, komu peníze patří. Souvislost s ranním vykradením bankomatu ve stejné pražské čtvrti už ale vyloučili. Karel Řehka si ve Francii vysloužil ostruhy. Země galského kohouta udělila náčelníkovi generálního štábu národní řád za zásluhy v hodnosti komandéra. Šéfovi české armády dnes vyznamenání předal francouzský velvyslanec v Česku Stefan Kruzo. Řehku Francie ocenila mimo jiné za roli při rozvoji česko-francouzské vojenské spolupráce. Řehka stojí v čele české armády čtvrtým rokem. Funkční období mu tím pádem končí. V současnosti vláda vybírá jeho nástupce. Mostecký autodrom má nového majitele. Areál převzala skupina RIQ Investments. Místní si od toho slibují, že změna vyřeší dlouhodobé spory kvůli hluku.
2: Zdravím spod Krušnohorského mostu, kde se autodrom stal fenoménem, hlavně kvůli prestižním závodům motorek a nákladňáků. Jeho součástí je ale také polygon pro výuku bezpečné jízdy. Areál se v posledním období potýkal s protesty kvůli velkému hluku. Sousedé se obrátili na soudy, které jim postupně dávali zapravdu. Nový majitel, doposud podnikající především v oboru kamenictví, obnovitelných zdrojů a realit, proto musí uklidnit vztahy s místními a zároveň investovat do rozvoje autodromu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Fanoušci Bohemky přijdou klokany draho. Za výtržnosti v kotli během utkání se Spartou musí fotbalový klub z pražských Vršovic zaplatit 450 tisíc korun. Rozhodla to disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Jde o třetí nejvyšší pokutu v historii samostatné české ligy související s chováním fanoušků. Bohemians v utkání 27. ligového kola porazili Spartu 2-0, pořadatelsky ale zápas nezvládli. Pátek bude zpočátku oblačný, v průběhu dne se ale obloha vyjasní a k tomu naměříme teploty většinou mezi 15 až 19 stupni. Na severu Čech bude kolem 12, na jihu Moravy kolem 21. Přeháňky už budou jenom výjimečné. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

víc. Jsem z hůru, koukám na měsíc a nebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí, ať mě klidně soudí.

vědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Silničáři stále ohrožují nepozorní řidiči. Na tuzemských dálnicích každoročně v místech údržby bourají víc než 40 řidičů. Nepomáhají ani včasná varování a snížení povolené rychlosti. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl impulzu řekl, že se cestáři na poslední chvíli snaží řidiče varovat i mobilními prahy.
2: Na tom místě nejenom, že je světelná šipka, je tam značení, jsou tam kužele, ale ještě před tu světelnou šipku položíme na zem plastové pláty vysoké 3-4 cm se skosenou nájezdovou hranou, na které když ten řidič vjede, tak se vůbec nic nestane, jenom to silně zadrncá a ten řidič by měl zareagovat, začíná brzdit.
1: Mobilní prahy nepoškodí auto ani vozovku. Jsou levné a jejich instalace i odstranění netrvají dlouho. V Mostě bude opět olympijský festival. Tamní stejnojmenné jezero bude vůbec prvním místem, kde tato akce proběhne za 2 roky opakovaně. Organizátoři chtějí severočeské město proměnit na americké Los Angeles.
3: Letní olympiáda 2028 se totiž uskuteční právě v metropoli proslulé díky ikonickému nápisu Hollywood nebo také hvězdnému chodníku slávy. Přesně tyto symboly Kalifornie by chtěli organizátoři převést do Mostu. Jeho primátor Marek Hrvol Rádio Impuls řekl, že se už chystá zařizovat i další věci.
4: Vychytávky, kdy to Los Angeles přemístíme k tomu jezeru, Rodeo Drive u jezera Most a určitě zapojíme se dvoupatrový autobus, který bude jezdit po mostě.
3: Velká očekávání má i předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Řekl, že se olympijský festival teprve rodí. 2 roky před jeho spuštěním už organizátoři ale mají první nápady.
5: Už se bavíme se sportovními federacemi našimi, které tam budou prezentovat svoje sporty, ale chceme nejenom sport, lidi se musí prostě bavit. Musí tam být kultura.
3: Slavnostní zahájení olympiády v Los Angeles je v plánu v červenci 2028 a s ním i otevření olympijského festivalu v Mostě. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: V Perském zálivu zůstává uváznutých na 1500 lodí a jejich posádek. Je to důsledek blokády Hormuzského průlivu ze strany Íránu. Jak uvádí Mezinárodní námořní organizace, jde o přibližně 20 000 námořníků, kteří jen dělají svou práci. Spojené státy a Izrael zaútočili 28. února na Írán. V bojích od té doby zahynuli tisíce lidí. Konflikt otřásl globální ekonomikou, protože Teherán uzavřel Hormuzský průliv, který je zásadní pro globální obchod s ropou. Washington zase drží blokádu íránských přístavů. Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný. Pršet bude jenom výjimečně. Pátek bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou Jihomoravy nedostanou přes 20 stupňů. Sobotní ráno pak bude velmi chladné. Můžou se vyskytnout i přízemní mrazíky. Teploty přes den porostou na 18 až 22 stupně. Na Jihomoravě k 24. V neděli pak čekáme místy i víc než 25 stupňů. Ojediněle už se objeví přeháňky a bouřky. Víc pršet by mělo začátkem příštího týdne.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Chemie se stala mým hobby, nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum.

hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně. Tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum. Protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum. Tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magazin

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když obchodník má v erbu krám. Tak trosečník má s prkem prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Češi přispějí Čechům rekordní várkou potravin a drogerie. V letošní jarní sbírce potravin se vybralo 702 tun potřebného zboží. Přímo v prodejnách v sobotu 25. dubna zákazníci darovali přes 600 tun. V online obchodech, v příspěvcích od firem a zaměstnanců se vybralo dalších téměř 80 tun. Pomoc nyní prostřednictvím potravinových bank míří k lidem v nouzi v Česku. Češi prostřednictvím sbírky potravin pomáhají vždy na jaře a na podzim od roku 2013. Technická univerzita v Liberci připravuje nové obory. Mezi nimi je psychologie, dentální hygiena nebo management zdravotnických služeb. Vysoká škola na rozšíření oborů spolupracuje s Libereckým krajem. Hejtmanství mimo jiné přispěje 500 000 korun na praktické odborné kurzy pro studenty. Radní pro školství Jitka Skalická řekla, že o další podpoře kraj s univerzitou jedná.
2: Ještě než nastoupí první studenti, už musí mít lidi, kteří zajistí tu akreditaci, musí mít požadované odborné vzdělání. To je ta podpora, o které se teďka jako bavíme, budeme ji nějakým způsobem konkretizovat.
1: Liberecký kraj finančně už podporuje dětskou univerzitu, vybavení simulačního centra pro urgentní příjem a nový stipendijní program. Světová zdravotnická organizace ohledně hantaviru uklidňuje. Šíření viru na výletní lodi v Atlantiku podle organizace není počátkem nové pandemie ani krize podobné té covidové. Není tak důvod k panice ani k zavádění cestovních omezení. Z 8 případů možné nákazy, včetně 3 úmrtí, se dosud laboratorně potvrdila nákaza hantavirem u 5 lidí. U dalších 3 je podezření. Podle organizace stále platí, že riziko ohrožení široké veřejnosti je nízké. Plavidlo se zhruba 150 lidmi na palubě je na cestě z Jižní Ameriky ke španělským Kanárským ostrovům. Na Tenerife má přistát v sobotu. Cestující i posádka nejprve projdou vyšetřením a pak by je jejich země měly přepravit domů. Češi na plavidle podle dostupných informací nejsou. Drahota drtí Slováky. Až 81% domácností utrácí víc peněz než před rokem. Třetina národa mluví o výrazném nárůstu výdajů. Je to podstatně víc, než v nejnovějším průzkumu uvádějí Češi.
3: Výrazné zdražení deklaruje v Česku iba 17% lidí. Na Slovensku je situace odlišná. Takmer polovica opýtaných uvádza, že sa im mesačné výdavky zvýšili zhruba o 5000 korún. Za rastúcimi výdavkami je všeobecné zdražovanie, potom sú to potraviny a energie. V neposlednom rade aj služby a vyššie dane. Slováci sa preto už aj obmedzujú. Najviac domácností šetrí na cestovaní a škrty sa týkajú aj nákupov oblečenia a obuvy. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Čeští hokejisté při vstupu do švédských her slavili. Porazili domácí reprezentaci 3-1. V Angelholmu tak ukončili neporazitelnost už jistého vítěze Eurohockey Tour. Češi porazili výběr 3 korunek po sérii 5 proher poprvé od loňského února. Další zápas čeká tým trenéra Radima Rulíka v sobotu v poledne proti Finsku. Už před ním mají Češi jisté druhé místo v Eurohockey Tour. Pátek bude zpočátku oblačný, postupně se vyjasní. Naměříme kolem 17 stupňů, na severu Čech bude jen kolem 12, na jihu Moravě naopak kolem 21.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Silničáři stále ohrožují nepozorní řidiči. Na tuzemských dálnicích každoročně v místech údržby bourají víc než 40 řidičů. Nepomáhají ani včasná varování a snížení povolené rychlosti. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl Impulzu řekl, že se cestáři na poslední chvíli snaží řidiče varovat i mobilními prahy.
2: Na tom místě nejenom, že je světelná šipka, je tam značení, jsou tam kužele, ale ještě před tu světelnou šipku položíme na zem plastové pláty vysoké 3-4 cm se skosenou nájezdovou hranou, na které když ten řidič vjede, tak se vůbec nic nestane, jenom to silně zadrncá a ten řidič by měl zareagovat, začíná brzdit.
1: Mobilní prahy nepoškodí auto ani vozovku. Jsou levné a jejich instalace i odstranění netrvají dlouho. V Mostě bude opět olympijský festival. Tamní stejnojmenné jezero bude vůbec prvním místem, kde tato akce proběhne za 2 roky opakovaně. Organizátoři chtějí severočeské město proměnit na americké Los Angeles.
3: Letní olympiáda 2028 se totiž uskuteční právě v metropoli proslulé díky ikonickému nápisu Hollywood nebo také hvězdnému chodníku slávy. Přesně tyto symboly Kalifornie by chtěli organizátoři převést do Mostu. Jeho primátor Marek Hrvol Rádio Impuls řekl, že se už chystá zařizovat i další věci.
4: Vychytávky, kdy to Los Angeles přemístíme k tomu jezeru, Rodeo Drive u jezera Most a určitě zapojíme se dvoupatrový autobus, který bude jezdit po mostě.
3: Velká očekávání má i předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Řekl, že se olympijský festival teprve rodí. 2 roky před jeho spuštěním už organizátoři ale mají první nápady.
5: Už se bavíme s sportovními federacemi našimi, které tam budou prezentovat svoje sporty, ale chceme nejenom sport, lidi se musí prostě bavit. Musí tam být kultura.
3: Slavnostní zahájení olympiády v Los Angeles je v plánu v červenci 2028 a s ním i otevření olympijského festivalu v Mostě. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: V Perském zálivu zůstává uváznutých na 1500 lodí a jejich posádek. Je to důsledek blokády Hormuzského průlivu ze strany Íránu. Jak uvádí Mezinárodní námořní organizace, jde o přibližně 20 000 námořníků, kteří jen dělají svou práci. Spojené státy a Izrael zaútočili 28. února na Írán. V bojích od té doby zahynuli tisíce lidí. Konflikt otřásl globální ekonomikou, protože Teherán uzavřel Hormuzský průliv, který je zásadní pro globální obchod s ropou. Washington zase drží blokádu íránských přístavů. Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný. Pršet bude jenom výjimečně. Pátek bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou Jihomoravy nedostanou přes 20 stupňů. Sobotní ráno pak bude velmi chladné. Můžou se vyskytnout i přízemní mrazíky. Teploty přes den porostou na 18 až 22 stupně, na Jihomoravy k 24. V neděli pak čekáme místy i víc než 25 stupňů. Ojediněle už se objeví přehánky a bouřky. Víc pršet by měl